0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
0: Salonky.
1: Ne, ne, čistota je pro nás úplný základ.
0: Úklid.
1: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
0: Ha, kuchař.
1: Správně.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.

i to, co

0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
0: Navádění letadel?
1: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
0: Technik ve věži?
1: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
0: Elektrikář?
1: Jo, přesně tak.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz. All the hits.

0: pilíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbity, rekonstrukce bytů.
0: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
0: Rekbity, záruka kvality.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.

0: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.cz.

0: Prahy.
1: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
3: I'm Olivia Pete.
4: It's Sabrina Carpenter.
5: Music. Fine.

0: Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: Jsme online.
2: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
3: Letošní Nobelovku za fyziku získal belgický astrofyzik Francis Haltzen. Ocenění dostal za práci na observatoři Ice Cube v Antarktidě, která dokáže zachytit takzvaný neutrina, částice přilétající z vesmíru. Díky nim vědci můžou zkoumat, co se děje v těch nejenergičtějších částech vesmíru. 7 z 10 českých domácností si pěstuje vlastní potraviny. Vyplývá to z průzkumu CVVM. Nejčastěji se pěstuje na zahradě, ale 8% lidí pěstuje třeba na balkóně nebo v bytě. Hlavním důvodem jsou čerství a zdraví potraviny. Pro další lidi je zahradničení hlavně koníček nebo způsob, jak ušetřit. Většina pěstitelů část úrody rozdává rodině, kamarádům nebo sousedům. Nicolas Cage se pustil do současného Marvelu. Podle něj byly první filmy hlavně o příbězích a postavách, zatímco dneska se z nich podle něj stává spíš dobře financovaný wrestling. Cageovi vadí, že se velká část filmů točí kolem soubojů. Sám přitom letos hrál Spider-Noara a přál by si, aby se Marvel vrátil víc k příběhům a detektivním zápletkám. Fine.
4: Pozor si dejte v Havířově, v ulici Okružní, tady je bohužel dopravní nehoda autobusu a dodávky, je to bohužel se zraněním, na místo jede policie České republiky. Velký špatný taky hlásí D8 mezi 80. a 81. kilometrem ve směru Drážďany, tady taky nehoda, komunikace je tady dočasně uzavřena, opět policie jede na místo. A pozor na silnici 54 u obce Dražůvky, okres Hodonín, tady je pro změnu zvěř na vozovce. Tolik dopravě, teď už Morning Bus na fajnu.
5: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.

0: Ano? A je to tady opět zase, viď, Vendy?
1: Je to tady.
0: Čau.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, lidi. 6 hodin startuje Morning Bus na Fajnu, s váma Fiki, Vendy a taky náš playlist.
1: Ale Farben, From Disco to Disco, nebo Calvin Harris, John Newman, Blame, to tady bude.
0: Jo, jinak Vendy, máš dobrý ráno?
1: Mám dobrý ráno.
0: Budeš mít dobrý den?
1: Mám, už teď mám dobrý den.
0: Jasně, jak jinak. Lidi, pokud vy nemáte dobrý den, my vám řekneme, že i když nemáte dobrý den, tak mít dobrý den budete. To za chvilku.

0: Wishful Finger, to nám tady dohrálo 9 minutek po 6. hodině, dáváte si fajn.
1: Dámy a pánové, možná jste se stejně jako dalších 80 tisíc lidí snažili včera chytit lístky na koncert Kylina a Viktora Šína. Možná to nevyšlo a o to jsme tady. Lístky navíc tady na fajnu, pro vás teď tady na fajnu. Sice v tuhle chvíli nemáme, za to tady máme ženu a její situaci, která jasně naznačuje, že by pořád mohlo být hůř. Tahle žena chystala svatební pozvánky si pro 105 lidí. No a co se nestalo? Na všechny pozvánky napsala jméno svého ex-partnera.
0: Hezký.
1: Nádhera.
0: Jak se může jí splíst?
1: Nevím, ale jako... Mě by hrozně zajímalo, jak to pak jako vysvětlovala rodičům. Mamka musela být jakože, tak přece jen se k sobě s Petrem vracíte.
0: A toho máme stejně radši.
1: No ne, asi ten Honza je debil. Tak to chceš pak mamce vysvětlovat, no. Doufám, že možná potom radši, pak se modlíš možná radši, aby si změnila, spletla i datum, aby ty lidi přišli ve špatný den a ty jsi jim to nemusela vysvětlovat.
0: Spíš jako, fakt mě nějak nedochází, jak si můžeš splíst jakoby svýho aktuálního partnera, kterýho si bereš a jsi s ním nějaký ten pátek zjevně, protože si nevezmeš někoho, koho vidíš týden, teda jako třeba někdo, jo, ale jak si spleteš jméno svého ex se svým jako nastávajícím?
1: To jedině ve chvíli, když šla dělat podle mě pozvánky po tom, co se probudila po snu a ten sen byl o jim pak ex-partnerovi.
0: No tak to je bomba.
1: Dámy a pánové, tak vidíte, my jsme říkali, pokud máte špatný den, tohle je mnohem horší situace. Pořád může být hůř. Tak ještě ráno, The Chemicals Brothers. Jejko, právě tady na fajnu.

0: Paulo Russellyho, song Lil Bootsang, song, který rozhodně nepouštíme jen proto, abychom vyplnili čas tady u nás v playlistu. 20 minut po 6. hodině nám to krásně vychází, my si pojďme říct, co tady na Fajnu bude hrát za malý okamžik. Let's pretend it's not the
1: end of the world. Pojďme třeba předstírat, že to ranní vstávání není konec světa. Miley Cyrus, její End of the World.
0: Já vím, co je konec světa.
1: Co je konec světa?
0: To, že někteří nestihli koupit lístky na Kylina a Viktora Šína.
1: A víš, co je za mě konec světa? Že oznámili konec světa předtím, než vyjde GTA 6.
0: Tak to vyhrála tuhle debatu. Kromě Miley Cyrus a jeho konce světa, Nico Santos, jeho song Why Don't You Stay. To se ptáme taky, když tady v playlistu jsou takovýhle bangry. Kromě toho taky tři random fakta, takže why don't you stay? Morning Boost. Fajn.
2: Do Brna, do Prahy. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
4: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit lodži v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
5: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
7: Jsem horská gorila z Ugandy.
8: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
7: Jsem horská gorila z Ugandy.
8: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
9: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
10: Pak přijeďte do AutoESA.
9: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
10: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
9: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
10: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
11: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
12: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Praha Prosek. www.porsche-prosek.cz.
13: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
14: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
15: My name is Somber.
16: What up, it's Kehlani.
17: Hey, it's Taylor Swift.
18: Back to the hits.
19: Right, babe.
4: Fine.

0: Vidíte, fajn, to byly Giant Rooks, Want It Back. No a tohle to je Honza Fikér a jeho. Tři random fakta.
1: Random fakta. Na Islandu je tak malý počet obyvatel, že tam místní musí mít speciální aplikaci, aby náhodou nezačali randit nebo štípat dříví s nějakým příbuzným. Sweet home Alabama. To bylo špatně. Pokračujem dál. Ženské tělo je během života schopné porodit 30 dětí. To sice možná jo, ale asi nic, co bych chtěl jen tak někdo testovat. Ale pokud se někdo takovej najde, tak bych se vyhnul Islandu. Není zalidnění jako zalidnění. A když se opijete v Japonsku, policie vás zabalí jako burrito a odnese stranou. Tá asi celý.

0: Avicii, Hey Brother, tady u nás na Fajnu. 6 hodin 42 minut a opět je to tady.
1: Zase se budeme hádat, zase každý z nás, respektive já a Fiky, vybereme jeden song a na vás bude rozhodnout, který z nich půjde do éteru.
0: Bohužel jsme si zatím neřekli teda, o co se vsadíme, můžeme to buď vymyslet rychle teďkon, nebo to dát jako překvápko, co myslíš?
1: Já bych dneska chtěla kafe.
0: Kafe?
1: Mhm, aby ho někdo udělal.
0: Dobře.
1: Aby to bylo jako... Ale dobrý kafe, jako dobře. Fakt nejlepší latéško mýho
0: života. Já to umím dobře, když mě to naučila, jsem se učil od mistrů. Tak o kafe,
1: o kafe.
0: Sázka o kafe, sázka je uzavřená. Dámy a pánové, vy buďte připravený volat na 724634634 za malý okamžik a vybrat čí song nakonec za malý okamžik zvítězí. Hezký ráno. Morning Boost.
2: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
3: Proč se culíš?
4: Protože budeme krásný.
3: To už přece jsme.
4: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
4: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
5: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
6: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
10: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
9: Check-in?
10: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
9: Recepční.
10: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
9: Bezpečnostní kontrola.
10: Přesně.
9: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
11: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnou.
14: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
15: Tak nečekejte. Jezděte.
16: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
17: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
16: Více na kopecký.cz.

0: Felix Jen, taky Ray Dalton, jejich Khalid Love, tady u nás v playlistu na Fajnu 8 minut před 7 hodinou a je to tady, je tady největší událost dnešního rána.
1: Rozhodně, to není největší událost dnešního rána, ale minimálně je to sázka o kafe a to se počítá jako jedna z největších událostí.
0: Přesně tak.
1: Ok, můj song proti Fikyho, vy rozhodnete o tom, který se bude hrát v éteru.
0: Takže 724 634 634 na tohle číslo pojďte zavolat a vybrat, čí song nakonec dnes zvítězí a kdo komu bude muset udělat kafe. Počkáme ještě chvilinku. Zatím máme dva volající. Počkáme, jestli zavolá ještě někdo. 3, 4, 5.
1: Wow.
0: Wendy, kolikátý, jaký číslo, jaký
1: tak
0: to bude?
1: Tak tam dej to čtvrtý.
0: Čtvrtý?
1: Mhm.
0: Dobré ráno, kdo se dovolal?
2: Dobré ráno, tady Jirka.
1: Ahoj Jirko, dobré ráno, jak se máme?
2: Dobře, akorát jsem na cestě do práce.
0: Zníš, jdeš to tak jak unaveně. Tak snad tě probudí nějaký z našich songů. Je to tak?
2: Určitě, určitě.
0: Je to tak.
1: Ok.
0: Jsi připravený vybírat?
2: Jsem připravený.
0: Dobře, první možnost zní takto.
1: Já jsem tenhle ten song navrhovala už včera, neprošel mi a rozhodla jsem se, že ho budu navrhovat do té doby, než tady zazní. Tohle je Demi Lovato, Neon Lights.
0: To znamená, Jirko, že ten song nemusíš vybrat dneska, ale třeba zítra, až jo? Druhá možnost...
2: Mohl vybrat včera, klidně.
0: Evo. Druhá možnost zní takhle. Kellyn, taky Viktor Šín, jejich Safír. Samozřejmě pro všechny, co nestihli koupit lístky do O2 Areny. A nebo celkově na jejich Arena Tour. Jirko, co to bude?
2: A já bych to škali, já jsem slyšel včera, tak bych hřel to první.
1: Jo!
0: Tak jo, no.
1: Je to tam, děkuju. Komu to věnujeme, Jirko?
2: Mojí ženě, která akorát teď připravuje děti do školy a malýho na cestu.
0: A úspěšně?
2: Jo, úspěšně, už jsou zhruba se odteď.
1: Tak dobrý.
0: Tak gratulujeme. Tak se měj krásně, užívej a ať se dneska daří. Posíláme šok.
2: Tak hezký den.
0: Čau.
1: Ahoj.
0: Tak
1: ahoj.
0: Gratuluju, ahoj. Wendy. Gratuluju. Tak pojďme na to. Aspoň to nemusíš pouštět zítra, pozítří, po pozítří.
1: To je

0: když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
1: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
2: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
4: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
6: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice housnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
7: Na internetu je hodně věcí.
8: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
7: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
8: Instagram, TikTok, YouTube.
7: Sleduj Fine.
8: Jsme online.
7: Jsme na DAB+.
8: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
9: Dva muži v Brně mají problémy kvůli nacistickým heslům. Před hlavním nádražím je strážníci slyšeli několikrát křičet a jeden z nich přitom zvedal ruku. Když je hlídka oslovila, tvrdili, že jen mávali kamarádům. Navíc se chlubili známostí s jedním poslancem. Strážníci je nakonec předali policii, která případ vyšetřuje. O pořádání olympiády v roce 2036 má zájem 7 zemí. Jsou mezi nimi 3 evropské státy a taky zájemci z Asie, Afriky a Blízkého východu. O pořadateli se rozhodne v roce 2029 a kandidáti můžou svoje přihlášky podávat ještě do konce října. Koncertní rezidence se v Evropě stávají čím dál populárnější. Místo objíždění desítek měst zpěvák odehraje víc koncertů na jednom místě. Třeba Harry Styles letos zvládnul 12 vyprodaných koncertů na Wembley a vytvořil tam novej rekord. Umělcům to šetří náklady na cestování. Fanoušci ale musí za koncertem často vyrazit do jiného města nebo země a zaplatit si cestu i ubytování.
10: Fajn. Nehoda dvou osobáků aktuálně v Praze, respektive na Praze 5, a to v ulici Plzeňská. Hlášený je tu předně na vozovce, projíždíte tak opatrně. Nehoda dvou osobáků také hlásí Havířov, a to v ulici Orlovská. Naštěstí vše bez zranění, na místě zasahuje policie. Hlášená je i překážka na vozovce, průjezd je možný, ale buďte opatrný. A nehoda také na silnici 353 u obce Nové Veselí, okres Žďár nad Sázavou. Tady havaroval nákladní automobil do svodidel. Je tady neprůjezdná zpevněná krajnice, průjezd by však měl být bezproblémový.
11: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy.

0: Dobré ráno, tohle je Morning Boost, tohle je ranní vstávačka s Fajnem, tohle je vstávačka s naším mega playlistem.
1: Je tomu tak, před námi totiž David Guetta, Kelly Rowland, When Love Takes Over, nebo teď už The Weeknd, Can Feel My Face.
0: A pozor, taky je to ranní vstávačka s těmi dvěmi nejvíc ikonik moderátory na světě, který teď teda někam odešli, ale jsme tu my, Fiki a Wendy. Přejeme krásný dobrý ráno.

0: 12 minut po 7 hodině, vyladíte fajn. Tohle to byl Khalid Lau, jejich Tied Up.
1: Dámy a pánové, smutná zpráva. Česko končí v té největší hudební soutěži na světě. Česko končí v Eurovizi. Co se stalo? Česká televize ruší účast. A to se jako může?
0: To se jako může.
1: Ne, jako reálně. To, že Česká televize zruší účast, znamená, že nemůže zpívat žádný jako Čech?
0: No, ano. Nikdo nemůže reprezentovat Česko, protože ho nikdo nezastoupí.
1: A však na to nemusíme koukat Českou televizí, ne? V dnešní době, kde je všechno online.
0: Ale ta Česká televize platí za to, že tam ten jako interpret jede. Víš, oni mu zaplatí všechno. Cestu, ubytko.
1: Tak si najdeme nějakého soukromého sponzora.
0: A tak když se nějaký najde, jo? Tak třeba by Česká televize řekla, OK, tak jedem. Jako však, mě to mrzí strašně.
1: Mě taky jako štve. Však taky, když je mistrovství světa, tak taky Češi, jako kdyby Česká televize zrušila účast, že to nebude jako natáčet, tak Češi budou hrát dál, ne? Tam je to jiný asi, co?
0: To trošku jiný.
1: Je to škoda. Je to fakt škoda, když zrovna se nám tady vyloupil takový nový začínající interpret, co zrovna vydal takovejhle banger.
2: Čau, já jsem Kellen a posloucháš můj novej single.

0: slovenská mega superstar Adéla. Její mega hit Ain't in LA tady u nás na Fajnu. 22 minut po 7 hodině a tady jsou hvězdy našeho dětství.
1: Je to tak, možná někteří z vás teďka chytají nostalgii. Jonas Brothers a jejich Sucker.
0: Kromě Jonas Brothers taky třeba Imagine Dragons. Na tohle si netroufám. Jejich Believer. Za malý okamžik. Na lepší ráno.
2: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
3: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
2: Více na světrovnátek.cz.
4: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník, malíř,
6: topenář,
5: podlahář.
6: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.
8: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
9: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
10: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Praha Prosek. www.porsche-prosek.cz.
11: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz. Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: zlevněny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

0: Brothers, jejich Sucker, to nám dohrálo tady o 7:30 na Fajnu.
1: Lidstvo jednou zapustí své kořeny na Marsu a stejně jako lidstvo na Marsu, jen o trochu dříve, jsme své kořeny našeho rádia zapustili na YouTube. A to konkrétně s jistým podcastem. Podcast, který sleduje různé reality show, aktuálně to Love Island a Zrádci. Mm-hmm. Dneska je středa a to znamená, že hned zítra na našem YouTube Fajn Rádia vyjde podcast s těmi, co dnes večer v seriálu Zrádci vypadnou. Mm-hmm. To se máme na co těšit.
0: To se máme na co těšit, protože já teda nevím, jak vy jste na tom, ale já tyhle ty dvě reality show sleduju teda ve velkém. A je fakt strašně super si potom vlastně pustit do pozadí Aju Kautskou, která moderuje po nás právě, která vyzvídá ty Zrádce, jaký to bylo, co tam dělali, proč si myslí, že vypadly, jaký byly jejich kroky. No a naopak třeba taková Kristýnka včera, můžu prozradit, že točila další podcast, díl posedlý právě z Love Islandu s těma vypadlíkama. A možná vám naznačím, že jméno toho vypadlíka začíná na T.
1: OK. Já jenom bych chtěl ještě dodat, že já právě to nestíhám vůbec sledovat, ale když se zpětně můžu podívat takhle na ten podcast, tak jakože jsem v obraze. Takže pokud chcete jít v obraze, tohle je ideální volba. Fajn Rádio na YouTube, Zrádci, Love Island, podcast posedlý. Mrkněte na to.

0: Charlie XCX 360. Aktuální song tady na Fajnu. 3 minuty před 7:45. A určitě většina z nás má nějakého domácího mazlíčka. Ale přemýšleli jsme někdy nad tím, že by se tenhle ten náš domácí mazlíček jmenoval jinak, než se teď opravdu jmenuje? A co kdyby se takový domácí mazlíček jmenoval podle filmu, který by ho vystěhoval? Wendy?
1: Já přemýšlím, mám kocoura a asi bych mu dala zatmění. Protože pořád kouše, je jak upír,
0: okay.
1: Všude běhá,
0: okay.
1: Nedá si pokoj a někdy má doslova zatmění před očima.
0: A ty taky z toho.
2: Já z toho taky.
0: Já mám psa, černýho psa, já bych ho pojmenoval Nespoutaný Django.
1: Okay.
0: Je velmi nespoutaný.
1: Tomu věřím. Tak
0: velmi řádně.
1: Asi po svém paníčkovi.
0: Ano. 724-634-634. Dámy a pánové, jak by se jmenoval váš domácí mazlíček podle filmu, který ho vystihuje? Pojďte dát vědět, všechno to chcem vědět. A hlavně vysvětlete, proč se tak jmenuje. Proč jste ho tak přejmenovali? Morning Boost.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
5: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
6: Mami, já mám řidičák.
7: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
8: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
9: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
10: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
11: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
13: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze 3 odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
14: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
15: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
14: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
16: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
17: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Auto Jarov.
18: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
17: Těšíme se na vás.
19: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce.
2: V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: with Combiho Kingdom of Fear, to nám dohrálo tady na fajnou pár minutek do 8 hodiny raní.
1: A to je ideální čas přejmenovat naše domácí mazlíčky. Já totiž zjistil, že když na svého psa volám Jupitere, lidi na ulici na mě koukají jak na totálního blázna. Odteď je to Nespoutaný Django. A my se ptali, jak byste vy přejmenovali vašeho mazlíčka podle filmu, seriálu, který ho vystihuje. Tady jsou zprávy od vás. Píše třeba Petra, která napsala: ahoj fajňáci, měla jsem kocourka, jmenoval se Max a byl šílený, takže šílený Max.
0: Nice, hezky pěkně.
1: Já mám zrzavého kocoura, který se jmenuje Garfield, takže pojmenovaný přesně podle filmu, který ho vystihuje. Nice.
0: Takže jí lazaně.
1: Co, lednici vyluxuje? To chceš? Mhm. Ahoj, máme dva psy, jeden se jmenuje Ralph a druhý Danny, ale máme je přes rok... Máme přes rok, adoptovali jsme je a kdybychom je teď měli přejmenovat, tak je to blbý a blbější. Chudáci. Dobré ráno, prdíci. Jo, to je něco jiného.
0: Hezky.
1: Tak děkujeme za všechny zprávy. Všichni, co jste se zúčastili této skvělé ranní expertízy. Krásný jména. Podle mě bychom je teď takhle už měli jako zachovat.
0: To jsem chtěla říct, takhle bychom je měli přejmenovat.
1: Yes.
0: Zase vám budu volat na zatmění.
1: Hej, zatmění!
0: Zatmění!
1: Nedostav ten parape! A já na toho, ne? Nespoutaný Django Kroze, dělej. To je hrozný, to ne...
0: Bomba, absolutní.
1: Horší už to být nemůže.

0: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
4: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, z MND to jde.
4: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
6: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
7: Viděl jsi to?
8: A co, jako?
7: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
8: No má bejt.
7: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
8: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
7: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
8: Radši dopí, ať je to Petkovi třídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
9: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
10: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
11: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
10: Jsme online.
11: Jsme na DAB+.
10: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot News.
12: McDonald's v Americe čelí žalobě kvůli tomu, jak používá umělou inteligenci při nastavování cen. Jeho systém restauracím doporučuje, kolik si za jídlo říct a žalobci tvrdí, že to může vést k umělému udržování vyšších cen. Jinými slovy, AI by podle nich mohla pomoct zdražovat hranolky, burgery a další jídlo. McDonald's to ale odmítá. Cyklista na Přerovsku měl při jízdě mega smůlu. Když projížděl křižovatkou, narazil hlavou do sloupu, který zrovna vezl kolem projíždějící náklaďák. Skončil se zraněním v nemocnici a policisti mu navíc dali pokutu, protože podle nich před vjezdem do křižovatky neskontroloval, jestli může bezpečně projet. Dva Afgánci chtěli z Chorvatska odletět do Německa, jenže na letišti ve Splitu vzbudili pozornost jejich doklady. Měli v nich totiž uvedený jména kníže Trpimír a král Ladislav. Policie následně zjistila, že doklady jsou padělaný. Starší z dvojice skončil ve vazbě a jeho nezletilý bratr v zařízení pro děti a mladiství.
13: Fajn.
14: Pozor si dejte na D48 na 44. kilometru ve směru na Olomouc. Tady je hromadná nehoda, pozor, dvou vozidel. Pozor taky v ulici Sjednocení v obci Studánka, okres Nový Jičín. Tady se srazily taky dva osobáky, je to naštěstí bez zranění. A velký špatný v Praze v ulici Průběžná, tady došlo k nehodě dodávky a tramvaje. Tak počítejte s menším zdržením. Tolik dopravě, teď už Morning Bush na Fajnu.
15: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.

0: ráno, naši ranní bojovníci, s ranním vstáváním, s ranníma kolonama a s ranním buhvíčím. 8 hodin, 3 minuty k tomu, pokračuje Morning Bush na Fajnu, pokračuje náš playlist.
1: Před námi je Jizzo od Zajímých.

0: Jisoo, taky Zayn. Jejich song Eyes Closed na fajnu, 9 minut po 8 hodině. Dámy a pánové, všichni uživači konopných bylin, dávejte dobrý pozor. Takovej tady určitě nikdo není. Takže všichni, co máte rádi střeštěné komedie, nebo rádi zahradničíte, nebo máte na okně tu jednu vázu, film Zahulíme, uvidíme se dočká 4. pokračování. Wow! Paráda, paráda, paráda. Bendy, viděla jsi aspoň jedničku?
1: Viděla jsem a nebavila mě ani trojka.
0: A dvojka?
1: Dvojka jo. Jednička a dvojka jo, ale trojka už mi přišla taková ní.
0: Ty nemáš ráda trojku? Ne, je to přeceňovaný.
1: Je už to moc, no.
0: Je to jasný.
1: Pozornost musí být všude.
0: Takže radši čtyřka.
1: Takže, no uvidíme, jestli radši čtyřka.
0: Tak seš fokusla na tu čtyřku teď.
1: No teď spíš jo, no.
0: Vlastně. To je jasný. No tak jo, tak uvidíme. Datum premiéry zatím není oznámeno, zatím se na filmu pracuje, ale až budeme samozřejmě vidět, tak mám to co nejrychleji přinesem. Důležitý si pamatovat, že předtím, než film v kině uvidíme, tak předtím co?
1: Zahulíme.
0: Umyjeme nádobí.
1: No jasně.

0: Těsto taky pousmlných Jackie Chan tady u nás na fajnu. 26 minut po 8 hodině, zamlý okamžik na fajnu pro lepší ráno, třeba tohle.
1: Možná vidíte často ženy modlit se na TikToku. Během toho hraje tato písnička. A protože to trenduje na TikToku a my to tady opakujeme furt non-stop, máme to i v playlistu. Dua Lipa Training Season jen a jen pro vás.
0: To Wendy hodně dobře to zandala teď. Já jsem se vždycky modlil, aby to bylo fakt dobrý a teď se to jako poštěstilo.
1: Takže do této doby to nebylo dobrý.
0: Aha. To nikdo netvrdí. To nikdo netvrdí. Kromě toho, že tady bude Dua Lipa, bude tady taky tahle novinka u nás v playlistu. Loi a David Puentes. Jejich song Golden Summer. To je fakt banger, jakože vydávat letní songy potom celé léto skončí, ne?
1: To dává smysl.
0: To je nový trend, podle mě.
1: Taky uděláš takový.
0: Příští rok, ale.
1: Tak jo.
0: Příští rok společně.
1: No, ale jestli to nebude, tak budu smutná.
0: Ruku na to.
1: Ruku na to.
0: Tak tohle songy za malou chvilku na lepší ráno. Tak, lepší ráno všem. Morning Boost.
2: Fajn. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
4: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
6: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
8: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
10: No, říkala, že nic nechce.
9: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
10: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
11: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
10: Romantickou večeři.
11: Pobyt pro dva.
10: House running.
11: Jízdu v supersportu.
10: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
11: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
10: Nejlepší zážitky hledejte na
12: firmanazážitky.cz.
13: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
14: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.

0: Boy, taky David Puente z jejich Golden Summer. Tady v playlistu na Fajnu, půl devátý aktuální čas. A vítejte v naší aukční síni. Je to tak, český stát rozprodává majetek, dělá o něj dražby a my jsme si řekli, že jim trošku s tím jako pomůžem. Takže v tuhle chvíli, pokud o něco budete mít zájem, 724634634, zavolejte a nabídněte tolik, kolik nabídnete. Pojďme se podívat, co tam máme první.
1: Máme tady Rolex Submarine Date 16610 LV.
0: Tam mi říká hodně.
1: Má to zelenou barvu, jste zelený hodinky. Rolexky, pozor. A vyvolávací cena je 240 tisíc korun.
0: Má někdo zájem?
1: Nikdo?
0: Nikdo? Co? Tak jdeme dál. Pozor, další věc je absolutně unikátní. Jedná se o nerozbalený iPhone 15 Pro Max.
1: Wow, a kolik to má giga? To napsali?
0: To radši asi napsali. Ale pozor, vyvolávací cena 20 tisíc korun.
1: Wow, no tak to je bomba.
0: Nerozbalený?
1: Nerozbalený.
0: Pozor, má někdo zájem? Co? Tak nic. Pojďme na to další, poslední, to je největší pík tady toho vstupu.
1: Je tady ojetá Kia Ceed, vyrobená v roce 2008.
0: A to je důležitý zmínit.
1: Stav tachometru. Mhm. 1186 367 kilometrů. A vyvolávací cena za tohleto naprosto skvělý auto, který brzo navštíví technickou, 27 700 korun.
0: Ne, ne.
1: Jo, jo.
0: Má někdo zájem? Nikdo nevolá.
1: Nikdo nevolá.
0: Tak to držíme palce českému státu s rozprodejem majetku. Morning Boost. Fajn.

0: Let's go. Shakira, taky Burna Boy, jejich Die Die, tady u nás playlistu na Fajnu, za 5 minut 8:45, my pokračujeme s playlistem dál, třeba s tímhletím.
1: Tohle to je Olivia Rodrigo, její Drop Dead. Při tom srdečním ránu možná některý chceme mít to Drop Dead, ale už je to společně zvládneme.
0: A zvládneme to taky díky tomu, že tady za malý okamžik zahraje třeba něco, co nás vrátí zpátky do éry takzvané musically éry. Alan Walker a song Faded. Tohle z toho za malou chvilku na Fajnu. Tak hezký ráno. Morning Boost. Fajn.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Tak nečekejte, jezděte!
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
6: Více na kopecký.cz.
7: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
8: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
9: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
10: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
11: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
12: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
13: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
14: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pořiď si je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
15: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
16: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Praha Prosek. www.porsche-prosek.cz.
17: This is Bruno Mars. I'm Lily Bean. It's Sabrina Carpenter.
18: Music. Fine.

0: Alan Walker a taky Iselin Solheim. Jejich Fade It. Na fajn. Na fajnu, 8 minut před 9 hodinou, znamená to pouze jedno, jediné, že je konec. Ano, došli jsme na konec dnešního Morning Boostu. Já se ptám mé kolegyně Wendy, co tě dneska nebavilo? Co bys dneska úplně smazala z dnešního rána?
1: Vysílání s tebou.
0: Počkej, to se... Já říkám, co tě nebavilo.
1: No.
0: Slyšela jsi dobře, jo?
1: Já slyšela jsem dobře.
0: Tak dámy a pánové, zítra se těšíme opět, ale pozor, změna bez Wendy. Ta půjde, nevím, dělat něco jinýho. Mějte se krásně a zase zítra od 6 do 9. Tak čekis.
1: Ahoj.
0: Ty se rozluč naposledy.
2: Učáš, já se zafisujem, ještě pana vosou trž.
3: Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost. Morning Boost.

0: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
4: Informační služby?
5: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
4: Kavárna?
5: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
4: Salonek?
5: Správně, uhodlo si.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
6: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
7: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
6: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
8: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datárt, opravdový elektrospecialista.
9: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
10: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
11: Jsme online.
12: Online.
11: Jsme na DAB+.
12: Jsme v aplikaci Radia.cz.
13: Hezké ráno, 9 hodin a 1 minuta, tak se pojďme podívat, co se děje. Hollywood má novýho obřího hráče. Paramount dokončil převzetí Warner Bros. Discovery, který vyšlo zhruba na 110 miliard dolarů. Vznikla tak nová skupina Skydance, pod kterou teď spadají třeba Warner Bros., Paramount, HBO, CNN nebo CBS. Firma chce díky spojení konkurovat největším hráčům ve streamingu a filmu. Cristiano Ronaldo vysvětlil, proč v minulém týdnu předčasně opustil portugalskou reprezentaci. Dostal se do sporu s trenérem Jorgem Jesusem, který podle něj několikrát nedodržel to, na čem se domluvili. Ronaldo se za svůj odchod omluvil spoluhráčům a požádal svaz, aby ho za něj potrestal. Za reprezentaci chce dál nastupovat. Nicolas Cage se pustil do současného Marvelu. Podle něj byly první filmy hlavně o příbězích a postavách, zatímco dneska se z nich podle něj stává spíš dobře financovaný wrestling. Cageovi vadí, že se velká část filmu točí kolem soubojů. Sám přitom letos hrál Spider-Noara a přál by si, aby se Marvel vrátil víc k příběhům a detektivním zápletkám.
14: Fine. Dobré ráno, taky přeju, mrkneme se na dopravu. Opatrně v Tachově, tady ulice Oldřichovská, hlásí uzavřenou komunikaci, probíhají tady stavební práce, takže pokud možno, tak jeďte jenudy. Hořovice hlásí i nehodu, a to v ulici Hlavní, tady počítejte s menším zdržením, stejně jako ve Zlíně v ulici Tomáše Bati. Tady probíhají práce na silnici, očekávajte zdržení do 10 minut, tak pomalu a bezpečně.
15: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
16: Music Boost.

Dobrý den, jako vždycky se s 9. hodinou slyšíme, teda vy slyšíte, já neslyším nic, ale to nevadí, ale vím o vás, vím, že tam jste. Nevím, jak vy, ale moje dnešní středa bude opravdu jako...

hardcore, jako bude to fakt jako silnej, jak, no ne silnej, bude to fakt náročný den, tak jestli to máte úplně stejně jako já, tak nebojte se, jsme v tom společně, no a zkusíme si to nějak zpříjemnit, prostě to dopoledne. Songy, nějaký zajímavý, nezajímavosti, co, ne? To dáme, jdem na to. Music Boost, give me five. Fine. Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, prostě boží legenda.

0: Dnešních pět songů na rozjezd uzavírá Row Model 10 minutek do půl desátý. Tohle je dnešní Music Boost, já doufám, že si ho společně užijeme, no jak si ho užijeme, máme tady songy, nějaký věcičky, které společně probereme, no a nějak tu středu prostě zvládneme, říká se, že je to nejnáročnější den v týdnu, jo, tak pojďme zjistit, jestli je to pravda. Takhle ona to pravda asi je. Asi už jsme to zjistili v minulosti několikrát, že středy jsou takový nic moc, takový blbej střed, jako ničeho. Víkend ještě v nedohlednu. Ale to nevadí. My to nějak zase zmáknem. Wiz MC, Beez, Honey, jejich Party. Hledejte se, song, který se jmenuje Party, no. Ty brďo. Drive, tohle bude Duke Diamond. A samozřejmě toho tady bude mnohem, mnohem víc. Vidím tady taky Fastboy, Beautiful Life a další skvělý záležitosti. Tak leďte fajn.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na párty, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
8: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
9: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
10: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
9: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
10: A můžete využít i výhodné financování.
9: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
11: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
12: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
13: Jsem horská gorila z Ugandy.
14: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
13: Jsem horská gorila z Ugandy.
14: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
15: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
16: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
15: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
17: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
18: more. My name is Somber.
19: What up, it's Kehlani.
20: Hey, it's Taylor Swift.
21: Back to the hits.

6 minutek po půl desátý vyladíte Music Bus na Fajnu, ve kterém dohrává Sombr. Jeho nejnovější song My Body Isn't Ready. Stýská se vám někdy po vašem kamarádovi? Jo, no jasně, tak ono je to docela přirozený, ale stýská se vám někdy třeba po počítači nebo třeba po umělé inteligenci. Pojďme si říct, že takový chatbot už dneska není úplně jenom někdo, kdo vám napíše recept na bábovku nebo vysvětlí, proč vám nejde zrovna Wi-Fina. Pro skoro polovinu uživatelů se to pomalu mění v kamaráda, kterému se člověk prostě svěří se vším. Asi to znáte, ne? Že prostě potřebujete vyřešit něco, nějakou prostě divnou situaci, něco v práci a napíšete to prostě do AI a ona vám vždycky poradí. Někteří dokonce přiznávají, že se jim po pár dnech bez AI stýská. A tady přichází ten divný zlom, jo. Takže vlastně jakoby zatímco, co jsme dřív říkali, bez telefonu nedám ani ránu, tak brzo se začne říkat, bez AI nedáme ani ránu, což je prostě strašný, ale prostě průzkum je jasný a ty čísla jsou jasný, takže asi na tom něco bude. Odborníci upozorňují, že problém není v tom, kolik času s umělou inteligencí trávíme, ale v tom, jakou roli ji ve svém životě přidělíme. A to je prosím vás to důležitý. Že není důležitý jakoby to, kolik času s ní jsme, klidně s ní buďte prostě 20 hodin denně, ale jak k ní přistupujete. A opravdu se stává, že jsou prostě lidé, kteří začnou vnímat obecně všechny roboty jako tak, že robot má duši a podobně. Asi všichni jsme četli RUR, že jo? Takže víme, o co go. No a pak se nám to trošku může vymknout kontrole. Jestli jste četli RUR, kdy právě lidstvo začalo vnímat roboty jako lidi, tak jak to dopadlo, no? No, lidi kaput, jo? Takže pojďme zkusit se nad tím jenom zamyslet. A pojďme prostě si furt říkat, že AI je AI a není to náš kámoš.

0: Music Plus na Fajnou dohrává Dominik Fajk, jeho White Keys. No a když něco dohraje, tak něco musí začít hrát. Něco skončí, něco druhého začne. To tak prostě, to je život. Lunch Money, Luz. Bills. Prostě klasika song. Zpívá se tam o tom, že musíme chodit do práce, abychom měli peníze na to, aby jsme platili furt nějaký účty a účty, účty, účty, účty. Prostě song ze života, no. Tak vám ho do práce posílám. Music Boost.
1: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90 a vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert, dle srovnání k 30. 9.

0: sa webměny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
3: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení z cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnost.
4: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
5: Promění.
4: A v novou sukínku?
5: Promění.
4: A v paraplíčko?
5: Promění.
4: I na obal pro pastelky?
5: I v obal.
4: A v baťůžek?
5: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
6: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
4: Tak já jdu tu petlahev vytřídit. Tati? A...
5: běž už.
6: Více na cestaodpadu.cz.
7: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
9: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.

0: Tiffany a Riz Vertigo, poslední song této hodinky. Docela to uteklo, co? Zjistili jsme, že si až moc povídáme s chatbotem a dokonce se nám začalo i po něm stýskat, takže jsme si dali taky menší upozornění toho, že stýskat by se nám mělo opravdu jenom po kamarádech, no a AI bychom měli mít spíše jako takovýho pomocníka. Jo, tak to bylo v 9. hodině. No a co bude v 10. Na to si musíte počkat.
1: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
2: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
3: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
4: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
3: Více na světrovnátek.cz.
5: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
9: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
10: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
11: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a Holba Keprník světlý ležák za 13,90.

0: intenzivní péči. Její stav ale zůstává vážný a lékaři zatím nedokážou říct, jak bude její zotavení probíhat. Po nezdařené popravě guvernér Tennessee nařídil vyšetřování a do konce roku tam pozastavil další popravy. Lionel Messi se rozloučil s argentinskou reprezentací stylově. V posledním zápase dal gol a podílel se na všech třech brankách. Argentina porazila Benin 3-0 a Messi před 85 tisíci fanoušky zakončil reprezentační kariéru 126. gólem ve 208. zápase. Za Argentinu hrál 21 let, vyhrál s ní mistrovství světa i dvakrát Copu America. Koncertní rezidence se v Evropě stávají čím dál populárnější. Místo objíždění desítek měst zpěvák odehraje víc koncertů na jednom místě. Třeba Harry Styles letos zvládnul 12 vyprodaných koncertů na Wembley a vytvořil tam nový rekord. Umělcům to šetří náklady na cestování. Fanoušci ale musí za koncertem často vyrazit do jiného města nebo země a zaplatit si cestu i ubytování.
1: Fine. Opatrně v Praze bubenišský tunel hlásí srážku dvou osobáků. Pražský okruh, 6. kilometr, trasa Modletice, Ruzině, tady taky opatrně nehoda dvou osobních vozidel, i tady se zdržíte. Stejně jako na trase Řehlovice a Bystřany mezi 63. kilometrem, tady se hlásí porouchané vozidlo, tak pomalu a bezpečně.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.koopilot.cz
3: Music Boost. Music Boost. Music Boost.
2: Andrea Kautzka.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Jo, středa, playlist je třeba naše pravidlo, kterým se tady na Fajnu řídíme a myslím si, že je to prostě dobrý pravidlo do života. Přeju vám, aby vám to v práci utíkalo a hlavně, aby vám to šlo. Ale jestli vám to půjde nebo nepůjde, to já neovlivním. Co ovlivním, je samozřejmě ten playlist, který vám teď posílám. Pokračujeme i s 10. dál, čeká nás hned na startu třeba Shimon Op, taky Cameron with a Comp, anebo právě teď Naughty Boy, Sam Smith a jejich La La La.
3: Music Boost.

0: Možná jste si toho už někdy v životě všimli, že úplně stejný jídlo, třeba stejný sendvič, může chutnat úplně jinak podle toho, kdo ho zrovna udělá. Když si prostě uděláte cokoliv sami, tak během přípravy prostě už vidíte to, ten proces, jo, vidíte pečivo, krajíte zeleninu, mažete pomazánku, ochutnáváte to jako tak různě lžičkou, aby to bylo dobrý, a vlastně si tu chuť tak trošku jakoby odžijete dopředu, před tím jako prvním soustem. A proto máte vlastně to očekávání, a pak, když to jídlo chcete si vychutnat, tak není úplně jakoby takový, no. Kdežto, když nám někdo stejný sendvič připraví za nás, my ho dostaneme hotový, tak ten mozek je pořád tak trošku jako v takovém stavu překvapení a to jídlo je prostě lepší. Jako možná se mnou budete souhlasit, já si myslím, že to fakt tak je. Proto jídlo v restauraci nebo jídlo od maminky, od babičky, od všech, kteří nám to jídlo prostě dají už rovnou naservírovaný na tom talíři, to jídlo je prostě tak nějak jako lepší, než když si to musíme jakoby dělat sami. Já si myslím, že to dokonce není jako o lenosti. Někdo možná by teď řekl, že to v tom velkou roli může hrát jakoby lenost. Já si myslím, že v tom roli hraje jenom to očekávání. Opravdu, že když vaříte třeba polívku, tak vy už dopředu jako u toho vaření tak jako tušíte, jak asi bude chutnat, nechutnat, a pak vlastně se chudíte o to, jako o ten wow efekt. No, tak to jsem jenom se takhle chtěla si postěžovat, že jsem si to vše včera uvědomila, protože já jsem včera prostě vařila večeři a pak jsem z toho byla taková jakoby trošku zklamaná. Můj muž řekl, že to bylo úžasný, že to bylo dobrý, tak takhle on to taky musí říkat, jo, jinak by bylo zle. Ale říkala jsem si, čím to je, že jsem tak jako zklamaná. No, a ono je to tím, že jsem měla očekávání.
1: Jo, bude to bolet. Ale bude to znít skvěle. Music Boost. Fajn.
0: Z toho plné pravidlo, že vám odteď musí vařit někdo jiný. Tohle už Kygo, taky

0: Supergirl, ale farbe na fajnu. No a vy se mnou souhlasíte, když vám prostě někdo druhý uvaří, je to prostě lepší. A připomínám, že to není o lenosti, je to opravdu jenom o tom očekávání, že když si to prostě jídlo děláme sami, tak už tak nějak tušíme, jak bude chutnat a připravíme se prostě o ten pocit překvapení. Máme tady zprávu do studia, máš naprostou pravdu, doma jsem to já, kdo pořád vaří obědy i večeře a když jednou za čas někdo uvaří mě, tak si to opravdu vychutnám a potěší mě to. Vzpomínám na časy, kdy jsme jezdili k babičce a ta vařila úžasně, nebo k mamince. Jako babičky a jejich obědy, to je jiná kategorie. Asi se shodneme na tom, že prostě to je úplně to nejvíc. Úplně to nejvíc. Teď úplně, úplně mám ty sliny, úplně se mi teď v hlavě promítají všechny ty jídla, které opravdu babička má úplně ty nejlepší. A prostě je to úplně nejvíc. Takže ano, když vaří babičky, tak jako to je úplně top strop, kam se hrabe nějaká michelinská restaurace babička, to je prostě úplně nejvíc. No a pravidlo pro nás, pro všechny, jednou za čas si nechme taky uvařit od druhých, ať se taky pochutnáme. Za chvilku na nás playlistu čeká Teddy Swims, jeho Mr. No, je to... Tak laďte fajn.
1: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky, skvělej mood, non-stop, stop, stop.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn. Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
4: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? V Jisku nabízíme široký sortiment bytového textilu, dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
4: Tak abyste ho nepromeškali.
3: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
4: Garanci kvality i výhodného financování.
3: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
6: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
7: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
6: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
8: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datárt, opravdový elektrospecialista.
9: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Auto Jarov.
10: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.

0: Dualipa, Dance the Night, song, který nám na fajnu dohrává. No a song, který dohrál 2 minutky po půl jedenáctý, a to znamená na fajnu.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
0: Fajn. Víte, co je nejlepší na sexu se sebou samým? Že nemusíte předstírat, že vás bolí hlava.

0: Papa Disco Machine, jeho Wonderful Life. Tohle byl německý DJ, který dohrál u nás na Fajnu. No a co bude hrát za chvilku? Novinka Slater, song Dance. A taky starší klasika Ed Sheeran, Martin Garrix. No, takže se i zatančíme. Proč ne? Hele, krátce před 10:45, kafe do ruky a jedem. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
2: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe celnice, skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
4: Salonky.
5: Ne, ne, čistota je pro nás úplný základ.
4: Úklid.
5: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
4: Ha, kuchař.
5: Správně.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
6: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
7: No, říkala, že nic nechce.
6: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
7: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
8: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
7: Romantickou večeři.
8: Pobyt pro dva.
7: House running.
8: Jízdu v supersportu.
7: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
8: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
7: Nejlepší zážitky hledejte na
9: firmanazážitky.cz.
10: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
11: Tak nečekejte, jezděte!
12: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
13: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
14: Více na kopecký.cz.
15: Gaudeamus Alcotour. Studentský mejdan roku se vrací už v úterý 13. října do Holešovic. Na stage letos Rytmus, Manene, Rockstar, Steyr a Koči.

Předeční dopoledne na Fajnu dohrává Slater, song Dance. Dřív, když někdo řekl, že bydlí ve 30 s rodičima, tak to byl red flag, jo. Dneska je to pohoda. Vlastní bydlení je snem snad každého mladého člověka. Na tom se asi shodem. Jenže zatímco dřív stačilo najít si práci, našetřit nějaký ty peníze, začít řešit hypotéku, dneska to vypadá skoro jako olympijská disciplína. Průměrný byt v České republice stojí kolem 13 ročních platů. Takže než si vlastně člověk pořídí vlastní 4 stěny, může stihnout vystudovat, vdát se, rozvést se, znovu se vdát, mít děti a zjistit, že pořád bydlí u rodičů. Jako asi se nemůžeme divit, že skoro 6 z 10 Čechů do 30 let zůstává doma. Jako je to velký číslo. Já jsem teda věčná za to, že jsem stihla ještě tu dobu, kdy se v 19 prostě odešel z baráku a myslím si, že je to právě ten důvod, proč dneska s rodičima mám dobrý vztah. Že jsem jako včas vypadla. Ale nezávidím to všem, kteří to musí zažívat teď a opravdu ty byty nebo ty domovy nemůžou opustit z těch finančních jakoby důvodů. A pak tady pak řešíme takový ty vyhrocený mezilidský vztahy, všichni se všema hádají. Já si myslím, že tohle na to má velký vliv. Jako žít ve 30, to znamená, že bych ještě teď 3 roky žila s rodičema, ty brďo, no to teda nevím. Pak i to má to vliv na ty, když si chcete třeba udělat jako vztah, že s někým se seznámit, pak řeknete, půjdeš ke mně, teda k nám domů, táta se dívá na televizi, ale to nevadí. Takže ty brďo, musí se něco změnit. Nemůžou ty byty prostě znovu zlevnit? Ne? Chtělo by to nějakou revoluci.

0: zrnková káva Kréma, kilo za 299,90 až do 13. října. Kaufland.
1: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
2: No jasně, z MND to jde.
1: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
3: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
4: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
0: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot news.
2: Hezké dopoledne, minuta po 11. hodině, tak se pojďme podívat, co se děje. Bývalý vysoký úředník CIA se přiznal k obrovskému podvodu. David Rush si měl vymyslet falešný vládní operace, díky kterým získal peníze na luxusní nemovitosti a stovky zlatých cihel v hodnotě asi 46 milionů dolarů. Celkem tím měl americkou vládu připravit zhruba o 194 milionů dolarů. Teď mu hrozí až 20 let vězení. Na Slapech už dobrovolníci zachránili přes 70 tisíc vzácných škeblí. Hladina přehrady kvůli velkému suchu rychle klesá a škeble tak zůstávají bez vody. Do záchranné akce se zatím zapojilo přes 520 lidí, který je pravidelně sbírají a vracejí zpátky do vody. Ochránci zároveň upozorňují, že jim kromě sucha škodí i invazivní druh mlže, který se tam přemnožil. Štvou vás po cestě do práce zacpaný silnice. Jeden Američan to vyřešil a do práce lítá paramotorem. 28letý týpek pracuje jako letecký dispečer a několikrát týdně si do práce prostě přiletí. Let mu zabere asi 20 minut a po přistání jde rovnou na věž. Povolení k přistání mu dávají jeho vlastní kolegové z letiště.
3: Fajn. Český Krumlov hlásí srážku na akvaťáku s osobákem v ulici Domoradická. Se zdržením počítejte taky v Praze, dva osobáky v sobě v ulici Kobylické náměstí. Opatrně taky v Jablonci nad Nisou, tady je rozlitý olej na vozovce v ulici Československé armády. No a D3 hlásí 148. kilometr na trase Mezno a Kaplice, porouchaný osobák.
4: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.

Máme tady další dopoledne, který úspěšně zvládáme. Navíc je to podzimní dopoledne, to znamená, je to náročnější než kterýkoliv jiný. No a my jsme prostě úspěšní. Pojďme se pochválit. I dneska si dáme narozeniny jednoho úspěšného songu. Čeká nás taková dávka nostalgie. No a s 11. samozřejmě i připravený playlist. Hned na startu Pink Panthers, Zara Larsson nebo Temper City, anebo právě teď Calvin Harris, Ellie Goulding. Music Boost.

Music Bus na fajnu dohrává Pink Panther, si taky Zara Larsson, jejich Stateside. So I stay, never met a Swedish girl, you say, no one treats me this way, are all boys I hear the same. Já jsem vám dneska ráno říkala, že dneska mám fakt jako mega náročný den a já vám teď prozradím proč. Protože je středa a já jsem se tak trošku nechala upsat k tomu, že každou středu večer chodím dělat rozhovory pro podcast Posedlí, který najdete na našem YouTubeku Fajn Rádia. Já jsem posedla s rádcema, to znamená chodím vlastně do kina na premiéru daného dílu vždycky a čekám tam na toho vypadlíka a s ním právě vedu rozhovor. Proč je to náročný, je to, že vlastně v 6 večer musím být připravená a v 11 večer teprve dostanu ty lidi do toho podcastu, to znamená půl jedný ráno jsem hotová a jedu teprve domů. No ale proč to říkám? No říkám to, abyste si to začali dávat. Jsou to Posedlí a vy si můžete vždycky vybrat, jakou reality show zrovna chcete, na kterou se chcete podívat trošku do větší hloubky a tu si dát. Kristýnka dělá Posedlí Love Islandem, já dělám Posedlí s rádcema. Postupně budeme samozřejmě dělat Posedlí úplně všim, ale zatím máme venku tyhle dvě reality show, tak si je s náma dávejte. Ať to náročí nemám jen tak.

0: Na fajnu dohrávají Fastboy, taky Clock Clock, jejich Born Again. A za chvilku vám tam do playlistu dávám písničku, kterou slyšíte poměrně často, ale myslím si, že je to dobře, protože je to taneční song a je fakt dobrý, jako mě pořád baví a ještě mě neomrzel. Francouzský DJ Eugel, jeho Moving the Sun. Je to song o útěku ze tmy do světla. Já vím, že je to spíš, že vás to vede k tomu, jako překládat to jako moving to sun, jakože cestu k slunci, ale ono je to spíš jako cestu do světla, do nějaký pozitivní energie. No, a to je fajn. Je to pozitivní song o svobodě, energii, létě, touze. Je prostě dobrý. A my se ho za chvíli dáme. Are you ready for this?
1: Jsme fajn. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
1: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hey, I'm Gracie DeBons.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
8: Welcome to the show.
9: Jo, dáváme ti na ně lístky.
10: Fajn.
11: Vždycky, ho?
9: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
12: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
13: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
14: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
15: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
16: www.projektantbudoucnosti.cz.
17: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
18: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
17: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
19: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
20: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
21: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
20: Dnes musíte vybrat.
21: Mám tady pro vás předvýběr a
20: šíříme
21: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
20: Ale je to na
22: nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.

G-Hard, Felix Jenich, Pride dohrává na fajnu. 3 minutky po půl 12. Já vám na startu této hodiny slíbila, že dnes oslavíme další narozeniny některého ze songů. Dneska to bude Timber od Pitbulla a Keši, 7. říjen 2013. Song, který kombinuje taneční pop s country a s folkovými prvky. No hlavně ten text je úplně boží. Je to prostě o party. Je to prostě o večírku, který se pořádně rozjíždí. A my to rozjedeme společně na fajnu. Tak happy birthday!

0: Disco Lines, No Brook Boys, to je song, který nám na Fajnu právě teď dohrál, proto, aby za chvilku mohl začít hrát jeden úplně boží, legendární song. Potřebuje to vůbec nějaké vysvětlení? Musím jako říkat, od koho to je? Co to je? Asi nemusím, ne? Ale kdyby mě poslouchal šéf, tak já to radši teda řeknu, protože to musím říkat. Tohle je Avicii, všichni ale víme, jeho Wake Me Up. A my si tuhle legendární pecku zasloužíme a proto si ji za chvilku dáme. Music Boost.
1: Fajn. Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbity, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbity.cz.
4: Rekbity, záruka kvality.
5: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
6: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Firma na zážitky.
5: CZ.
10: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
11: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
12: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
13: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
14: Jak zní příští generace domácích hvězd? Pojď to zjistit společně s námi.
15: Čau, tady Sofian.
16: Ahoj, ahoj, já jsem Pam Rabbit.
14: Posloucháš Fajn Radio? Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
17: Od pondělí do čtvrtka.
14: 8 večer.
16: Next Generation.
14: Přidáš se?
18: Are you ready, This is Bruno Mars.
19: I'm really creepy. It's Sabrina Carpenter.
20: Music.
21: Fajn.

0: Rimeś.
1: Suerte, ty me promieniste. Poslední dobou jenom kašlu.
0: Co právě trenduje na TikToku?
2: Máme na fajn.
0: Máme na fajn.
2: Vždycky hot,
0: vždycky fresh.

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Vždycky fresh.
1: Fajn. Vytvořeno s použitím AI.
2: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
3: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii?

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
1: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
2: Jsme online.
3: Jsme na DAB+.
2: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
4: Hollywood má novýho obřího hráče.

nebo CBS. Firma chce díky spojení konkurovat největším hráčům ve streamingu a filmech. Cristiano Ronaldo vysvětlil, proč v minulém týdnu předčasně opustil portugalskou reprezentaci. Dostal se do sporu s trenérem Jorgem Jesusem, který podle něj několikrát nedodržel to, na čem se domluvili. Ronaldo se za svůj odchod omluvil spoluhráčům a požádal svaz, aby ho za něj potrestal. Za reprezentaci chce dál nastupovat.

0: dobře financovaný wrestling. Cageovi vadí, že se velká část filmu točí kolem soubojů. Sám přitom letos hrál Spider-Noara a přál by si, aby se Marvel vrátil víc k příběhům a detektivním zápletkám.
1: Fine. Opatrně v Praze, bouralo se v ulici nad Vinným potokem, tady, ne, nebouralo se, tady spadl strom na komunikaci, omlouvám se. No to je jedno, prostě se tam zdržíte. Stejně jako v Trutnově v ulici Svatoňovická, tady očekávejte zdržení až do 30 minut, probíhají tady práce na silnici. No a v ulici Masarykova třída v Teplicích je hlášená srážka dvou osobních aut.
2: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz.
3: Music Boom.

0: Fajn.
1: Je to tady 3 minutky po 12. hodině, to znamená, že házíme za hlavu celý ráno, celý dopoledne a jdeme do té příjemnější části toho dne, říká se jí odpoledne a znamená to, že máme prostě už hodně práce za sebou a bude líp lidi, hlavně bude líp i v playlistu, před náma už Sombr, taky Alex Warren a nebo právě teď Eva Max, její Spot the Fake, jdem na to.
0: Music Boost.

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluské pravdy, lubrika pro tvůj den.
1: Fajn.
2: Nejlepší na takovém sexu se sebou samým je právě to, že nemusíte předstírat, že vás bolí hlava.
1: Fajn. Yo, we need a hit music station.
3: Fajn.

0: Dopamin, tohle je Viktor Šín. Tohle je taky středeční odpoledne s Fajnem. Zase někdo prohlásil, že bude konec světa, nebo co? Ten termín není docela daleko, tak se na to společně za chvilku podíváme. No ať víme, kdy to tady zabalit. Za chvilku taky Shakira, Burna nebo jejich Dajdaj, neboli to dáš, to dáš. No a vy to dáte v té práci. Říká to Shakira, tak na tom něco bude.
1: Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
2: Fajn. Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
3: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
4: Proč se culíš?
5: Protože budeme krásný.
4: To už přece jsme.
5: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
4: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
6: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
7: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
8: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
9: No jasně, s MND to jde.
8: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
10: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
11: No, říkala, že nic nechce.
10: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
11: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
12: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
11: Romantickou večeři.
12: Pobyt pro dva.
11: House running.
12: Jízdu v supersportu.
11: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
12: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
11: Nejlepší zážitky hledejte na
13: firma na zážitky.cz.
14: Fantazimánia přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimánia v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnost.
15: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
16: Přímo bychytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
15: A co je chytrárt?
16: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
15: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
17: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
18: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
19: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
18: Těšíme se na vás.
20: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
21: První nápověda je v noci, díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
20: Navádění letadel?
21: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
20: Technik ve věži?
21: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
20: Elektrikář?
21: Jo, přesně tak.
20: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
22: My name is Somber.
23: What up, it's Kehlani.
24: Hey, it's Taylor Swift.
25: Back to the hits.

Chris de Sarandy, Good Old Days, tohle je dnešní Music Boost, který možná bude končit. Stejně jako celý svět, já mám pro vás důležitou zprávu, konec světa má údajně přijít, já, ano, ano, už zase, už jich tady pár bylo, až na to, že vůbec nepřišli. Letos to vychází na 13. listopadu, jo, 13. listopad, to by měl být údajně konec světa. Takže pokud jste si plánovali třeba něco důležitého, máte posledních pár týdnů na to, abyste to stihli, jo, třeba konečně vraťte peníze kamarádovi, nebo si dejte poslední dovolenou na splátky, nebo řekněte svým kámošům a mámě, že jí máte rádi. No a udělejte prostě to, co chcete do toho 13. listopadu stihnout, no. To, co prosím vás se nedoporučuje, jo, když se podíváme historicky na ty jiné předpovědi konců světa, třeba v roce 2012, přišlo se na to, že lidé si opravdu mysleli, že bude ten konec, a tak začali říkat, co si myslí. Různě třeba ve vztazí, kde něco štvalo, jo. Partnerovi řekli, co jeho štvalo, a ty šéfe taky, celý stot prostě tady pokazil, mám tě plný zuby, jo. No a pak se stalo to, že se konec světa nebyl, jo, takže co pak, vy můžete přijít o vztah, o práci a ještě o důstojnost, takže prosím vás, opatrně, teď si to radši nechte jen tak pro sebe, no a uvidíme, no, uvidíme. Fajn.

0: Na Fajnu dohrává Sky Newman. Totálně úžasný, vysoký hlas. No a představíme si poslední song dnešního Music Boostu. Jan Trux, Wanted Back. Pak se budeme muset rozloučit, já vím, ale co? Máme do toho 13. listopadu, než bude konec světa, ještě čas dávat si spousty songů i zítra, pozítří a tak dále a tak dále. Tak zůstaňte s Fajnem. Music Boost.
1: Fajn. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
2: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion.arena.cz.
3: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
4: Usnula?
5: Asi jo.
4: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
5: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
4: Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy.
6: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
8: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
9: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečností.
10: Viděl jsi to?
11: A co, jako?
10: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
11: No má bejt.
10: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
11: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
10: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
11: Radši dopíjat to petkový třídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
12: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Ekokom. Více na cestaodpadu.cz.
13: Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul.
14: Sleduj Fajn.

Wishful Thinker, tohle je skvělá Rugale, náš český talent. Zároveň taky poslední společný song dnešního Music Boostu. 7 minutek do 1 odpoledne, to znamená jedno jediný. Andrea musí taky na oběd. Já vám děkuju za dnešní dopoledne, čas odpoledne, teď už ale s Kristýnkou. Pokračujte. Jo, taky si to užijete. A zítra v 9.00 zase naslyšenou. Jo, co jsme dneska zjistili, tak asi to, že bude 13. listopadu konec světa, no, klasika, těch tady taky bylo, těch konců světa, anebo to aspoň budeme mít všichni už za sebou, že jo, jestli řešíte taky nějaký pracovní nepříjemný záležitosti, tak se nám třeba všem uleví. No a taky jsme zjistili, že bydlení pro mladý je tak moc náročný, že do 30 let prostě se vyplatí žít u rodičů, což je strašný. No a zjistili jsme asi už nic. To musíme zjistit zase zítra, něco zajímavého, a nebo třeba nezajímavého. To je totiž někdy to, co všichni a hlavně naše společnost potřebuje, taky neřešit nic. Já vám děkuju a zítra naslyšenou, zítra budu opět zase jenom vaše. Tak ahoj.

0: Dojď fajn.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz
3: Mami, já mám řidičák!
4: Tak tohle

0: který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Na hodinkách 2 minutky po jedný, to je čas dozvědět se, co se kde děje, společně s Matějem.
3: Američanka Krista Pajková, která minulý týden přežila nezdařenou popravu, je podle svých právníků při vědomí a komunikuje. 50-letá žena je pořád v nemocnici a dostává intenzivní péči. Její stav ale zůstává vážnej a lékaři zatím nedokážou říct, jak bude její zotavení probíhat. Po nezdařený popravě guvernér Tennessee nařídil vyšetřování a do konce roku tam pozastavil všechny další popravy. Lionel Messi se rozloučil s argentinskou reprezentací stylově. V posledním zápase dal gól a podílel se na všech 3 brankách. Argentina porazila Benin 3-0 a Messi před 85 tisíci fanoušky zakončil reprezentační kariéru 126. gólem ve 208. zápase. Za Argentinu hrál 21 let, vyhrál s ní mistrovství světa i 2x mistrovství Jižní Ameriky. A v Evropě se stávají čím dál populárnější koncertní rezidence. Místo objíždění desítek měst zpěvák odehraje víc koncertů na jednom místě. Třeba Harry Styles letos zvládnul 12x vyprodat koncert na Wembley a vytvořil tam tak novej rekord. Umělcům to šetří náklady na cestování, fanoušci ale musí za koncertem často vyrazit do jiného města nebo země a zaplatit si cestu i ubytování.
2: Fajn. Jezdíme bez nehod nebo ne? No úplně bohužel ne. V Havířově v ulici Dlouhá třída je srážka nákladňáku s osobákem. Naštěstí bez zranění, ale možná to tam trošku překáží, takže opatrně. Další nehoda, která lehce překáží, je na D5 53. kilometr trasa Praha-Rozvadov. Je tam nehoda jednoho osobáku, nevíme, co se stalo, ale jezdíte klasicky opatrně. No a na závěr bacha, pokud byste náhodou měli cestu do Mimoně v České Lípě na Kozinově náměstí, je tam olej, jo, na kterém by to mohlo klouzat. Říká se, kdo maže, ten jede, ale v tomhle případě by to mohlo být spíš, kdo maže, ten bourá. Tak opatrně.
4: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz.
2: Christy. Krásný úterní odpoledne, ladíte Fajn warm-up a já doufám, že jste ready na tyhle 4 hoďky společně se mnou, protože dneska je středa, to je malý čtvrtek, to je malý pátek a vlastně už máme víkend, takže jdeme rozjet totální party, ve který si taky povíme, jak si v dospělosti najít kamarády a teď už ale pojďme na první track. Chainsmokers Roses a jejich Roses. Jaký?

Dominik Fajk, jeho krásný song White Keys jsme právě teď doposlouchali na Fajnu 13.10. A kdo jsi kamarád, tak pojď si s námi hrát. Až na to, že lidi si prej dneska hrajou hlavně s robotama, jo, s umělou inteligencí. Místo toho, abychom si hledali nový kamarády, tak se spokojíme s tím, že napíšeme chatu, zeptáme se ho, co si dneska máme vzít na sebe a tak dále. Já vím, je to hrozně jednoduchý. Chat vám nikdy nebude odmlouvat, pokud mu to doslova a do písmene nenakážete. Když budete chtít potvrdit, že se máte vrátit ke svýmu ex, klidně vám to řekne, ne jak vaše kámoška. Jenomže psychologové varujou, že jakmile se pro vás AI stane tím prvním místem, kam běžíte brečet po rozchodu nebo se radit, co si vzít dneska na sebe, začínáme ztrácet důvěru nejenom v sebe sama a ve svůj vlastní mozek, ale právě i ty v reální lidi z masa a kostí. Protože jo, je těžký si hledat kamarády v dospělosti. Ve školce to bylo jednoduchý, to jste si vzali bábovičku, lopatku a bylo to, jenomže v dospělosti. Mám pro vás dva nouzový tipy. První je pravidlo trapného dotazu. Když stojíte někde v posilovně, na zastávce, v kanclu, otočte se vedle člověka vedle sebe a zeptejte se ho na nějaký trapný dotaz. Bude to pravděpodobně divný, ale s velkou pravděpodobností si možná uděláte i kamaráda. Tak to dneska vyzkoušejte. Pak mi zítra dejte vědět, jak to dopadlo. No a druhý pravidlo je pravidlo tří setkání. Najděte si jedno místo, kam budete chodit pravidelně, ať už to bude lekce jógy, keramika, nějaký bar. No a když vás tam někdo uvidí po třetí, tak už se s váma třeba dá do řeči. To jsou tipy z internetu. Vy mi ale napište vaše rady, jak si najít kamaráda v dospělosti. Jestli máte nějakou specifickou, ověřenou, patentovanou metodu, šup sem do zpráv na 724634634, jak si hledat kamarády v dospělosti. No a k tomu si dáme takovou naší virtuální kámošku Taylor Swift a její song The Fate of Ophelia. Let's go!

0: Joe, End of Beginning, krásný song, ideální takhle do podzimního babího léta, 13:20 na Fajnu a my řešíme, kde si v dospělosti najít kamarády, abychom se nemuseli kamarádit s chatem GPT, protože to by bylo smutný, kdyby to byl náš jediný kamarád. A máme tady úplně ideální příběh od Marie. Marie píše, já jsem si teď našla kamaráda v autobuse, jezdíme spolu stejným do práce i z práce, ale pracujeme jinde. Občas si ke mně sednul, když byl plný autobus a mě bylo trapný ho oslovit, tak jsem mu potom dala psaní, že bychom si mohli povídat a od té doby kecáme celou cestu. Vidíte, tak návod, jde to i přes psaníčka i v dnešní době. Mě to teda trošku připomnělo takovou tu holčinu, co hledala na internetu kluka z autobusu, jak měl postavu do červena. Nevím, jestli si to někdy pamatujete. Každopádně, vidíte, můžete dát psaníčko a nemusíte pak ty lidi hledat na internetu. A takhle rychle se dá dneska udělat kamarád i bez chatu GPT. Děkujeme za tenhle inspirativní příběh a za chvilku pokračujeme v hudbě, protože sdílená hudba taky může být začátek přátelství. Takže Subfocus Elevate za chvilku tady na Fajnu.
1: Nová hudba, kterou ještě neznají všichni.

0: fajn. Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
1: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
0: No nekecej.
2: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
3: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
4: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
5: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
6: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
8: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
9: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
10: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
11: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
10: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
12: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
13: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

americká zpěvačka a její hit Slater, americká zpěvačka Slater a její hit Dance jsme si právě teď poslechli na fajnou půl druhý. A jakou větou většinou začínají ty nejhorší nápady? Věta, hele, pojďme se vsadit. Na Slovensku vnitře se teď totiž odehrál souboj roku mezi zbytkema mozkových buněk a čistým chlapským egem. Už asi podle tohohle chápete, že to nesměřuje do dobrýho konce. Městská policie tam totiž našla 20-letýho kluka ležet v trávě u řeky, jak do nekonečna opakovaně zvrací. A pointa? Vsadil se s kámošem, kolik plechovek energy drinku zvládne do večera vypít. Stihnul jich skoro 50. On se prostě vsadil s kamarádama o 50 plechovek. Představte si to, vždyť po třech plechovkách vám vybrujou oční víčka, zvládnete uklidit celý byt, včetně spár koupelně, vydrhnout je zubním kartáčkem. A po 50 kusech to ten kluk musel slyšet stromy mluvit, vidět zvuky, mluvit s mimozemšťanama a jeho krevní oběh podle mě mohl pohánět osvětlení celého toho města. Samozřejmě kluk skončil v nemocnici, naštěstí je snad v pořádku, ale příště, až se budete chtít o něco vsadit, možná si rozmyslete, jestli to za to stojí. Mě to přivádí k otázce samozřejmě na vás, o co nejdivnějšího nebo o jakou největší blbost, jakou blbou sázku jste v životě udělali a jak to dopadlo. Napište mi na 724634634 vaše story s příběhy s blbejma sázkama. Pojďme na to a k tomu další track. Lola Young, Messy. Protože já doufám, že ty vaše příběhy budou pořádně messy.

0: uvolněný středeční odpoledne a je ještě lepší, protože ladíte fajn a tohle byl Teddy Swims, Mr. Know It All. Říká se, láska je láska, ale horší je, že sáska je sáska, takže když se vsadíte o něco fakt špatného, může to někdy dopadnout blbě a já jsem se ptala na vaše příběhy. Inspirováno příběhem, co se stal na Slovensku, klučina, co vypil 50 lahví nebo těch plechovek energického nápoje a jak to dopadlo. No, tak tady máme zprávy od vás. Jednou už trošku ovíněný jsem se s kámošem sadil, jestli bude zítra do 12 hodin pršet. Já týpek s bujnou kšticí na hlavě, že půjdu do hola, a on, který byl plešatej, že si nechá 3 měsíce růst, co mu na hlavě zůstalo. No, o půl hodiny jsem prohrál. Tak by mě zajímalo, jak to dopadlo, jestli stále na hlavě pleš, jestli jste sásku dodrželi, to jsme se nedozvěděli. A pak ještě zpráva od Michala. Michal píše, ahoj, my jsme s kamarádem po hecu koupili krachující firmičku a teď jsme ji úspěšně exitovali, takže to dopadlo celkem dobře. No tak jsem ráda, že ten borec nakonec, jste borci, jo, vyplatilo se. Jsem ráda, že vaše sázky neměly úplně žádný tragický dopady. Dávejte si bacha na to, o co se sázíte, jo? Já se s váma vsadím, že další song se vám bude líbit, protože to je ode mě bezpečná sázka. Mně nic nehrozí, protože já jsem si naprosto jistá, že nic namítat nebudete. Za chvilku Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Eliana, Tini. Tahle mega kombinace a jejich track We Pray. Za chviličku.
1: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnátek.cz.
3: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
4: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník, malíř,
6: topenář,
5: podlahář.
6: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.
8: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
9: Nákupy v online shop.cz.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
12: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
13: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
12: Check-in?
13: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
12: Recepční.
13: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
12: Bezpečnostní kontrola.
13: Přesně.
12: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
14: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
15: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
16: Pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
15: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
17: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Auto Jarov.
18: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
17: Těšíme se na vás.
19: Jsem horská gorila z Ugandy.
20: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
19: Jsem horská gorila z Ugandy.
20: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.

Republic, Need Your Love. Ideální song na středeční odpoledne 13.52 a jdeme bojovat za to, že dospělí lidi by taky měli mít právo na hračky ve fast foodu. V Chicagu v Americe dostal vyhazov zaměstnanec z Mekáče za to, že zákazníkům tajně balil do jídla svoje vlastní rapový mixtapy. Normálně přikládal ke každému jídlu CDčko. A já se ptám, proč mu místo padáka nedali prémii? Vždyť my dospělí si taky zasloužíme takový ten dětský pocit překvapení, že jsme něco dostali navíc. Představte si to, přijedete večer na ten fast food do drive-thru, objednáte si nějaký jídlo, otevřete pytlík a tam na vás nečeká nějaká blbost, kterou vyhozí, vidíte za chviličku, ale CDčko, který si můžete rovnou na tu cestu domů pustit. To je podle mě nejlepší box překvapení, jaký si můžete představit. Ve světě, když se běžně setkáváme se zprávama, že ve fast foodu se objevil třeba článek lidského prstu, zub, nebo bůh ví co, použitý intimní potřeby, prostě nechutné věci, tak vyrazí kluka, co vám k burgeru jako přílohu doslova navařil rapový beaty. Tenhle frajer neporušoval hygienu, vždyť jenom vytvořil první oficiální kombo pro dospělý unavený lidi. Máte tam hranolky, burger a soundtrack do auta na cestu z práce. Za mě naprostý vizionář a jestli tohle někdy zavedou u nás, budu první ve frontě. Teď už BB Rix a Faithless, New Religion.

0: David Puentes, Golden Summer. Tímhle trackem jsme si ještě připomněli, že nám venku svítí slunko, máme záchvěvy léta, poslední zbytky, tak je potřeba si to užít. Vyražte dneska odpoledne po práci ještě někam na sluníčko, dát si ledovou kávu, nějaký ledový drinčík, dokud to jde. No a já vám k tomu budu i následující tři hoďky perfektně hrát. První hoďka za náma, ale warm-up pokračuje. Nemáte se čeho bát, další tracky na cestě, třeba Shabuzi, Miles Smith, Blink Twice, nebo taky Sombra, jeho My Body Isn't Ready. Jo, dáme si i nějaký emoce. Mezitím taky zprávy s Matějem a pak zase zpět k hudbě. Tak zůstaňte tady.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
2: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
3: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
2: Více na světrovnátek.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
6: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned.

0: telefony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká. Více na kopecký.cz.
1: To nejlepší z rádia. A momenty, které musíš vidět.
2: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
2: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Rádia.cz.
3: Na hodinkách 2 minutky po druhý, Matěj už je ready se zprávama. Matěj, holky tě sice možná nechtěj, ale my tě chcem, pojď na to.
4: Bejvalej vysoký úředník CIA se přiznal k obrovskému podvodu. David Ráš si měl vymyslet falešní vládní operace, díky kterým získal peníze na luxusní nemovitosti a stovky zlatých cihel v hodnotě asi 46 milionů dolarů. Celkem tím měl americkou vládu připravit zhruba o 194 milionů dolarů a teď mu za to hrozí až 20 let vězení. Na Slapech už dobrovolníci zachránili přes 70 tisíc vzácných škeblí. Hladina přehrady kvůli velkému suchu rychle klesá a škeble tak zůstávají bez vody. Do záchranné akce se zatím zapojilo přes 520 lidí, kteří je pravidelně sbírají a vracejí zpátky do vody. Ochránci zároveň upozorňují, že jim kromě sucha škodí i invazní druh mlže, který se tam přemnožil. Tvou vás po cestě do práce zacpaný silnice? Jeden Američan to vyřešil a do práce lítá paramotorem. 28-letý týpek pracuje jako letecký dispečer a několikrát týdně si do práce prostě přiletí. Let mu zabere asi 20 minut a po přistání jde rovnou na věž. Povolení k přistání mu dávají jeho vlastní kolegové z letiště.
3: Fajn. Jak drandíme na silnicích, D1, jak jinak, 344. kilometr na trase Praha-Polsko je tam nehoda nákladňáku a kvůli němu je neprůjezdný levej jízdní pruh, takže to vemte prostě tím pravým a jeďte opatrně. Další zdržení můžete čekat i na D8, 8. kilometr na trase Německo do Prahy, je tam porouchaný vozidlo, který tam trošku překáží, no a potom máme kyvadlovej provoz už Ďáru nad Sázovou u obce Křižanov, kde se srazili dvě auta a neprůjezdný pravý jízdní pruh. Zase se jede jenom jedním. Jezděte opatrně, ať to nemusíme hlásit.
5: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět.

dnešní odpoledne na Fajnu a v plném proudu je taky warm-up s Kristý. Tahle ta party rozhodně nekončí, další hoďka před náma, pojďme to rozjet. Dáme si tady taky takovou malou školu flirtu. Láska, jo, láska je ve vzduchu. Ale až za chvilku, teď pojďme na první track. Shabuzy, Miles Smith, Blink Twice.

0: sweetheart.
1: To byl Cameron Whitcomb a jeho Medúza. Právě teď tam fajnou 14:10 a my si jdeme dát takovou malou školu randění. Teda, nevím, jestli já bych měla být zrovna ten člověk, který vás o tom poučuje. A o flirtování, to je totiž hlavně náš obor. A prej je to přesná věda. Jo, na holky při flirtování funguje humor, zájem, pozvánka na jídlo. A na kluky, na ty prej zas funguje fyzická blízkost, nějaký nenápadný dotyky. Zní to strašně jednoduše, že jo? Ale teď si představte, že na rande reálně vytáhnete tyhle nalinkované triky. Třeba takovou tu slavnou trojuhelníkovou metodu, jestli jste o tom neslyšeli, spočívá to v tom, že kouknete nejdřív do jednoho oka, pak do druhého, pak si jedete narty, snažíte se u toho vypadat hrozně sexy a na sociálních sítích vám slibujou, že z toho ten druhý okamžitě se složí touhou. Jenomže v reálu to dopadá tak, že sedíte v té kavárně, kmitáte tam očima, jak stěrače u starého auta a ten chudák naproti vám možná spíš přemýšlí, jestli vám nemá zavolat sanitku rychlou, protože máte náběh na epileptický záchvat. Láska totiž není písemka z matiky, stejně tak to není flirtování, není to něco, co můžeme narýsovat podle nějakého pravítka, který jsme si dočetli na internetu, že funguje. Jakmile u seznamování a flirtování začnete moc přemýšlet a kalkulovat každý pohyb, většinou z toho vznikne jenom trapný divadlo. Jo, ty nejlepší věci stejně vznikají přirozeně, ve chvílích, kdy třeba zakopnete, vylejete na někoho kafe, to je to správný flirtování. Ale napište mi, jestli vy jste někdy zkoušeli nějakou takovouhle radu, tipy a triky flirtování, nebo jestli někdo někdy vyzkoušel něco takového na vás a hlavně jak to fungovalo. Jestli máte někdo osvědčený tip, co zabírá vždycky 100%, jsem s ním, já ho potřebuju a možná někdo další taky. Tak mi ho napište na 724-634-634 a k tomu Sombr, My Body Isn't Ready. It's Sombr. You're hearing my song, My Body Isn't Ready Right Now.

a jejich song o přátelství s názvem Friends jsme právě teď doposlouchali na Fajnu. Já jsem se jenom na konci toho songu tak zamyslela, že ta Anne-Marie tam vydává takový zvuky, které mi nepřipadaly úplně přátelský v tom závěru, což se nám vlastně taky hodí, protože společně teď probíráme flirtování. Řešíme, jestli je to vědecká disciplína, jestli existují nějaký ověřený triky, protože podle vědců jsou věci, které vyloženě platí na chlapy, které vyloženě na holky. No ale jaký s tím máte zkušenosti vy? Michal píše, ahoj, kámoš vzkazuje, že nezná holku, která by nereagovala na jeho Jaguára. Doufám, že tím Jaguárem myslí auto. Nicméně teda zajímavá flirtovací metoda. A pak tady ještě další zpráva od Hanky. Ahoj, ze svojí zkušenosti vím, že na druhýho platí upřímný zájem a smích. Nic křečovitýho a falešného a počítat se zaplacením svý útraty. Hanka ale nenapsala se zaplacením útraty za oba, ale se zaplacením svý útraty. To je zajímavý. Tak většinou, když někam jdete, tak asi počítáte, že zaplatíte svoji útratu, ne? Nebo někdo chodíte a myslíte si, že za vás budou platit ostatní? Zajímavé. Dobře, vyzkoušíme tyto metody. Jaguára teda bohužel nemám, tak na toho nikoho balit nebudu, ale tu upřímnost, tu můžeme si zkusit všichni, že jo? A upřímný smích. My si za chvilku dáme další track Adela Ain't in LA. To je taková písnička, která vám dodá sebevědomí, který je při flirtování taky potřeba. Takže si na to počkejte, tady na Fajnu.

0: super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
3: Informační služby?
4: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
3: Kavárna?
4: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
3: Salonek?
4: Správně, uhodlo si.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
5: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
6: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
7: Pak přijeďte do AutoESA.
6: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
7: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
6: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
7: Kdo na to jde?
6: Od lesa prodá auto u ESA.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
9: Vyber si ze široké nabídky Direkt Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.

Spiro, Great Expectation. To je taková ta písnička, kterou si pustíte na plný pecky, křičíte jí z auta a já doufám, že právě to jste teď na fajnu dělali. No, už máme po obědě, ale víte, kdo je nejlepší kuchař? Ne, není to hlad, jak se říká, je to kdokoliv jiný než vy sami. A ne, že bych teď chtěla urážet něčí kuchařský umění, na to rozhodně nemám žádný pravomoce, protože kdyby se u mě v kuchyni stavil třeba Zdeněk Polreich, tak by mě asi rovnou vyhodil z té kuchyně. Nicméně se ukazuje, proč obyčejný toast chutná vždycky líp, i obyčejný toast, jo, cokoliv, chutná vždycky líp od někoho jiného, než když si to uděláte vy sami. A není to láskou, ani žádnou tajnou ingrediencí. Vědci potvrdili, že je to kvůli tomu, že když si jídlo připravujete sami, tak váš mozek už si ho stihne předem očichat, očima ho prozkoumat, takže ho vlastně tak jako myšlenkově, virtuálně spořádáte ještě předtím, než si vůbec stihnete ukrojit krajíc chleba. Vy si tak dlouho představujete tu chuť, až vás to vlastně přestane bavit a když konečně to můžete ochutnat, no, tak už je to o ničem. Zatímco, když vám ten talíř někdo připraví pod nos, tak bum, pro váš mozek je to absolutní novinka, smysl jásaj a vy máte pocit, že jíte kulinářský veledílo, že jste se zamilovali do toho kuchaře a možná i proto láska prochází žaludkem. Tak mě zajímá, jestli vy máte nějaký takovýhle jídlo, který vám zaručeně chutná vždycky líp, když ho připraví někdo jiný a ne vy sami. Co vám chutná nejvíc od vašich partnerů, od vašich maminek, babiček? Něco, co prostě sami nedokážete udělat tak dobrý. A taky je to mimochodem výmluva na to, abyste dneska večer nemuseli vařit. Prostě řekněte, že je to lepší od někoho jiného. A napište mi ty vaše oblíbené jídla. 724634634, jídla, který máte radši od někoho jiného, do zpráv. A k tomu song Nico Santos, Ray of Light, protože kromě jídel je od někoho jiného, je lepší, i když to zaspívá někdo jiný než já. Let's go.

0: Bobby Harvey, track Waterfalls, který vás měl pořádně nahypovat na zbytek tohohle středečního odpoledne. Opět za náma možná nějaká svačinka před náma. A kdo je nejlepší kuchař, je vždycky cizí člověk. Na tom jsme se už shodli, protože od jinýho to chutná líp. No ale co jsou ty jídla a svačinky, co vám chutnají líp od jiný osoby? Tady zpráva, ahoj Kristý, za mě je to rajská a segedín. To je top. Potom tady další zpráva, pa od Pavlínky. Pavlínka píše, miluju sliváky od své tchýně, jsou bezkonkurenčně nejlepší. Já nevím, co jsou sliváci, doufám, že to nejsou sliváci, ale podívám se, mrknu na to, sliváky neznám, tak si obohatím tady svoje gastroznalosti, děkuju Pavlínce. No a ještě na závěr, tady zpráva od Randy, Renda píše, píšu za moji ženu, ona zbožňuje moje míchaný vajíčka, obalovaný chleba ve vajíčku a v poslední řadě paníny, zapečený chléb a podobně, prostě chlapský prasárny. Teda to je vlastně hrozná pravda, že ty chlapy ty jídla dělají tak nějak jako jinak. My si uděláme dobrý salátek, ale když chlap udělá nějakou takovou svoji svačinu, tak někdy to má taky něco do sebe. Já vám děkuju, mám teď na něco chuť, tak vy si taky něco dejte a pojďme společně přežít zbytek tohle odpoledne, půlka týdne a k tomu dobrý songy, ideální kombinace. Kygo, Khalid, Griffin a jejich Save My Love za chvilku. Další ideální kombinace, kterou vám naservíruju. Dobrou chuť.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
5: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
6: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
8: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
9: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás záleží.
10: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
11: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
10: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
12: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
13: Gaudeamus Alcotour. Studentskej mejdan roku se vrací už v úterý 13. října do Holešovic. Na stage letos Rytmus, Manene, Rockstar, Steyr...

Rugale, její song Wishful Thinker, to je jedna z písniček, která v uších zní jako sluníčko. Sluníčko venku, sluníčko v uších, ideální kombinace takhle na středeční odpoledne. A teď vám k tomu ještě přidám ofiko návod, jak někomu vyčíst něco, co jste ale způsobili vy sami. Hodí, ne? Zapomeňte na všechny motivační kurzy. Na TikToku právě proběhla totální lekce manipulace, za kterou by se podle mě nemuseli stydět ani nejlepší právníci na světě. Australanka Harmony si na Seznamce totiž domluvila ranní kafe s klukem. No, že přijde do kavárny, sedí tam, čeká tam. A co myslíte? Týpek nikde. Tak se mu po pár hodinách ozvala, co se teda stalo. On jí poslal hlasovku a to je absolutní majstrštyk. Říká tam, že zaspal a pak musel nutně na trénink jiu-jitsu. No a potom už se mu do toho asi nechtělo, takže už to nějak nestíhal. A ta zlatá tečka, místo toho, aby ten kluk zalezl do kanálu a omluvil se třeba aspoň, nasypal si sám sobě popel na hlavu. Ne, ne, ne, ne. On jí to ještě vyčetl, že je uražený, že žárlí a že ho mrzí, že ta slečna si dovolila jít na to kafe sama. Chápete ten geniální tah? Vy se na něco vykašlete, ale místo toho, abyste se omluvili, tak tu celou vinu hodíte na toho druhého člověka, protože ten druhý člověk si dovolil pokračovat směle ve svém životě i bez vás. Podle mě tenhle člověk by místo Seznamek měl zkusit politiku. Tam by se hodil ideálně, co myslíte? Pojďme radši na další song. B.O.B. feat. Hayley Williams, Airplanes. Tenhle track, který vás zase dostane trošku do lepší nálady. Let's go!

0: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
1: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
2: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
3: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.
4: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
3: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci
5: Fajn. Jsme online.
3: Jsme na DAB+.
5: Jsme v aplikaci Rádia.cz.
6: Na hodinkách 1:03 odpoledne. Pojďme se rozvědět, co je novýho.
7: Letošní Nobelovku za fyziku získal belgický astrofyzik Francis Haltzen. Ocenění dostal za práci na observatoři Ice Cube v Antarktidě, která dokáže zachytit takzvaný neutrina, částice přilétající z vesmíru. Díky nim vědci můžou zkoumat, co se děje v těch nejenergičtějších částech vesmíru. 7 z 10 českých domácností si pěstuje vlastní potraviny. Vyplývá to z průzkumu CVVM. Nejčastěji se pěstuje na zahradě, ale 8% lidí pěstuje třeba na balkóně nebo v bytě. Hlavním důvodem jsou čerství a zdraví potraviny. Pro další lidi je zahradničení hlavně koníček nebo způsob, jak ušetřit. Většinou

0: tam nehodu dvou osobáků, naštěstí bez zranění, ale opatrně. Další nehoda v ulici Majakovského, dva osobáky, taky bez zranění, ale zase opatrně. No a potom očekávejte zdržení v Praze. Jak jinak, Bubenecký tunel je ucpaný, protože je tam nějaký porouchaný vozidlo. Tak pomalu, opatrně, vy víte jak.
1: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
0: Středa je tady a taky fajn warm-up, který pokračuje už třetí společnou hoďkou, a protože je středa, tak dobrý hudbě třeba i taky potřeba, abyste si dobře zatancovali, zaspívali, tak to pojďme pořádně rozjet. První track na cestě, Jax Jones, Emery K, Where Did You Go? A my jdeme na to.

Shakira, Burna Boy, Die Die, právě teď na Fajnu 15.10 a mám pro vás jeden nepopulární názor. Pořádný plyšák je lepší než kdejaký průměrný partner. Statistiky totiž mluví jasně, 95% dospělých lidí má doma pořád schovanýho svého oblíbeného plyšáka z dětství. Drtivá většina s ním dokonce spí a 3/4 si ho dokonce balej do kufru na dovolenou. A teď se podívejte na ty ceny. Obří značka Jellycat, tak obří plyšák od nich stojí třeba 21 tisíc, Louis Vuitton má medvídka za 40 a ten nejslavnější Stajf se vydražil dokonce za miliony. Lidi se divějí, říkají si, kdo by pro boha platil takový peníze za plyšáka? Já vám řeknu kdo. Někdo, kdo zkusil randit v našem dnešním moderním světě. Protože v čem je největší problém našich vztahů? V tom, že si pořád myslíme, že najít si partnera je něco jako přijít do takového toho amerického workshopu Build a Bear. Tam si můžete vytvořit vlastního plyšového medvídka, seskládat si pacičky, přesnou výšku, barvu očí, nacpat do něj smysl pro humor, láskyplnost, no prostě všechny ingredience podle sebe. Jenomže v realitě to žádnej Build a Bear není. Vy si toho medvídka do postele prostě nemůžete takhle poskládat. A stejně tak nejsme božci stavitelé, abychom pořád někoho opravovali, a nejsme ani tlapková patrola, abychom někoho zachraňovali z jeho životních trosek. Takže možná tohle bychom si potřebovali všichni zapamatovat a vrátit se k těm plyšákům, který si můžeme dokonce navolit přesně takový, jaký chcem. Tak mi napište, máte doma ještě vašeho plyšáka nějakýho z dětství nebo i novýho? Prostě jestli máte svého oblíbeného plyšáka, který ho taháte do postele. A jestli má přednost před partnerem. 724-634-634. Chci vidět vaše plyšáky. A k tomu chceme vidět taky Justina Biebera. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Letní track. Let's go. Your money.

0: Dávka pozitivní energie od Davida Getty si je jejich track Beautiful People právě teď na fajnou 15.21 a my probíráme, jestli se víc vyplatí mít plšáka nebo partnera. Teda, respektive vyplatí se samozřejmě mít obojí, ale prej 90% dospělých má pořád doma plišáky. No tak pojďme se podívat, jak to máte vy. Přišla mi tady zajímavá zpráva od Teresky. Tereska mi dokonce poslala i fotku. Já bych vám přála, abyste ji mohli vidět, protože Tereska píše. Dostala jsem tohodle plišáka od bývalý kolegyně z práce a ta mi říkala, že ho koupila i svým dcerám. Hlavičku na hlavičku, ruku mezi... Jo, a to vám nebudu říkat kam. A spinká si jak miminko. Ten plišák, prosím vás, má tvar toho, co mají muži v kalhotech. Tak bych to asi řekla. Zajímavé je ta poznámka, že ho kolegyně koupila i svým dcerám. Doufám, že ty dcery jsou plnoleté. No nic, k tomu ještě poznámka od Daniela. Dan píše, ahoj, plyšáka už nemám, ale chtěl bych reagovat na to, že dneska je to fakt těžká doba pro muže. Pokud chcete, aby se vám chlap otevřel, tak doporučuji, abyste pohladili spíš toho muže, ať se cítí jako plyšák. Můžeme taky muže házet do pračky jako plyšáky, když náhodou začnou smrdět? Nevím, každopádně děkuju vám za zprávy. Pojďme radši na další track. Kato, John, Turn the Lights Off na fajnu, tenhle banger za chviličku.
1: Nový tracky.

0: Prahy.
1: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
2: To už přece jsme.
3: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
2: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
3: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
4: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
5: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
7: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
8: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
9: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
10: No jasně, z MND to jde.
9: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
11: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnou.
12: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
13: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
14: My name is Somber.
15: What up, it's Kehlani.
16: Hey, it's Taylor Swift.
17: Back to the hit.

0: Pihl track Save My Soul. To je věc, kterou můžete velice snadno být posedlí. Ale my tady na Fajnu jsme posedlí ještě něčím jiným. Vy to možná už víte. Reality show. Teď je největší, nejlepší období. Vždycky to je na podzim. Máme Love Island, máme Zrádce. A my máme náš podcast, kde máme právě hosty z těchto reality show. Ano, chodí k nám Zrádci, takže i Věrný, takže i Srdíčka. Máme tady prostě úplně všechny. Postupně, podle toho, jak samozřejmě vypadávají z těch reality shows, náš poslední host z Love Islandu byl Tomáš. Pokud si pamatujete Tomáše, který v Love Islandu zvládl vystřídat skoro všechny holky, takovej lamač dívších srdcí, nebo spíš ty holky lámaly srdce jemu. O to je to možná zajímavější, že se tam neudržel ani přes veškerou svoji snahu. Včera nám tady velice zajímavě povídal a už dneska by se ten díl měl objevit na našem YouTube. Fajn, takže rozhodně nabíhejte na náš YouTube, máte tam všechny díly, ať už posedlí Love Islandem, posedlí Zrádcema, je to tam prostě od A do Z, můžete to skouknout, dozvědět se nějaký věci, které vám televizní obrazovky neukážou a které se možná nedozvíte ani nikde jinde. Tak šup tam, mrkněte na to, no a taky na našem Instagramu, tam totiž najdete doplňující reelska, nějaký záběry navíc a tak dále, výběry toho nejlepšího, mrkněte na to a pak to tady pořádně můžem probrat. Teď mrkneme na další track. Vítej mezi náma posedlíma, to je ideální track. Kellyn Stein 27. Vítej mezi náma.
1: Vítej mezi náma, naše otcové jsou důvod.

0: Sony Lush Life, ideální song do prosluněného odpoledne. Připomínáme si tady ještě dozvuky léta na fajnu. No a dneska, ačkoliv už je teda 7. října a máme dozvuky léta i v říjnu, tak taky dneska slavíme jeden významný den. Narozky totiž slaví Luis Capaldi. Tenhle člověk, umělec, zpěvák s překrásným hlasem a ještě s krásnějšíma textama, který nejednoho člověka chytí za srdce, a my si to předvedeme názorně, takže buďte připravení, chyťte se za srdíčka, chyťte lidi, který máte rádi, protože tohle to bude doják. Luis Capaldi, jeho song Survive, kde doslova zpívá: přísahám, že to přežiju, i když mě to zabije. Hluboká myšlenka, tak si to pojďme vychutnat společně za chvilku. Buďte připravený na tuhle nálož emocí, kterou si takhle odpoledne dáme tady na fajnu společně. A Luisi Capaldovi přejeme samozřejmě všechno nejlepší. K 30. narozkám všechno nejlepší a tenhle song u nás na fajnu za chviličku.
1: Fajn. Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnátek.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
5: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne, a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
6: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Praha Prosek. www.porsche-prosek.cz.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva.
5: House running.
6: Jízdu v supersportu.
5: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
6: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
5: Nejlepší zážitky hledejte na
7: firmanazážitky.cz.
8: Jsem horská gorila z Ugandy.
9: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
8: Jsem horská gorila z Ugandy.
9: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
10: Mami, já mám řidičák!
11: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
12: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
13: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Summer.
6: Welcome to the show.
7: Yo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

Ladíte fajn a tohle byly emoce v podání Luise Capaldiho. Jeho song Survive. Luis Capaldi dneska oslavil 30. narozky. Ještě jednou přejem všechno nejlepší. No ale narozky slaví taky jedna písnička. Od emocí přicházíme hodně do party vibe. Je tady poplak v lese i na baru, protože dneska slaví 13 let tahle hymna všech pátečních večerů, která z kácení dříví udělala mezinárodní omluvenku pro totální chaos v klubu. Popkulturní pikantnost. Věděli jste, že v tomhle refrénu původně vůbec neměla zpívat Kesha, ale Rihanna? Jenomže Riri zrovna nahrávala jiný song, neměla na Pitbulla čas, no tak Pitbull zavolal Kešu a vzniklo to nejvíc nakažlivý country popový šílenství dekády. No a kdyby vás zajímalo, co vlastně znamená tu slavný timbr, proč Kesha křičí timbr, v Americe to znamená takovou situaci, kdy dřevorubci v lese zařvou timbr ve chvíli, kdy padá k zemi obří strom, aby všichni okolo stihli uskočit, než je to zavalí. Takže je to vlastně takový geniální dvojsmysl, varování pro všechny v klubu, že až uslyšíte tenhle song, tak to znamená, že všechno letí k zemi. Lidi, drinky, zábrany, morální zásady, no, klasická třetí ráno na baru. Tak si pojďme tenhle song připomenout a udělat si i ve středu takovou jednu malou velkou party. Pitbull, Kesha, pojďte křičet, timbr!

0: britská ikona Adéla, její megahit Nicole Kidman. Song, ve kterém zpívá, že se Adéla cítí jak Nicole Kidman, tak já doufám, že takhle se teď cítíte vy. Po našich třech společných hodinách fajn warm-upu doufám, že jste plný energie, plný sebevědomí i jako Nicole Kidman, ale pokud vám ještě ani to nestačilo, tak nebojte, protože další hoďka před náma, ve který nás čeká třeba Viz DMC, Bees Honey, Show Me Love, a nebo taky ultimátní manifestační song, při kterém si můžete přát cokoliv. A ono by se vám to mělo snad splnit. Dua Lipa, Training Season. To všechno za chvilku, mezi tím zprávy s Adamem, doprava se mnou a potom jedem dál. Tady na fajnu.
1: Co je hot v parádách? All the hits. And I remember I loved you. Came back when it mattered, I saw you. But I knew it, I knew it. Co letí ve streamech? Je trenduje na TikToku. Máme na fajn. Máme na fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
7: Tak nečekejte, jezděte!
8: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého. Autosalony

0: překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: Jsme online. Online.
2: Jsme na DAB+. Plus.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
3: Čas nám ukazuje 3 minutky po 4. A to je čas, aby vám Adam řekl, co se kde děje.
4: Dva muži v Brně mají problémy kvůli nacistickým heslům. Před hlavním nádražím je strážníci slyšeli několikrát křičet a jeden z nich přitom zvedal ruku. Když je hlídka oslovila, tvrdili, že jen mávali kamarádům. Navíc se chlubili známostí s jedním poslancem. Strážníci je nakonec předali policii, která případ vyšetřuje. O pořádání olympiády v roce 2036 má zájem 7 zemí. Jsou mezi nimi 3 evropské státy a taky zájemci z Asie, Afriky a Blízkého východu. O pořadateli se rozhodne v roce 2029 a kandidáti můžou svoje přihlášky podávat ještě do konce října. Koncertní rezidence se v Evropě stávají čím dál populárnější. Místo objíždění desítek měst zpěvák odehraje víc koncertů na jednom místě. Třeba Harry Styles letos zvládnul 12 vyprodaných koncertů na Wembley a vytvořil tam nový rekord. Umělcům to šetří náklady na cestování. Fanoušci ale musí za koncertem často vyrazit do jiného města nebo země a zaplatit si cestu i ubytování.
3: Fine. Sjíždíme kolama a mrknem na silnice. D1, klasicky. Porouchaný vozidlo, tam blokuje pravý jízdní pruh, takže vy výjimečně můžete jet levým a bacha, pohybují se tam lidi na vozovce, tak opatrně i na ně. D10, 44. kilometr na trase Praha-Turnov, je tam prosím vás hromadná nehoda, je tam spoustu vozidel, tak zase tomu se ideálně vyhněte. No a pokud máte dneska na silnicích pocit, že vás všichni otravují a říkáte si, ježiš, co to tam je zase za osla přede mnou na silnici, tak pokud jedete kolem Jablonce nad Nisou, tak ten osel je tam doopravdy, jo? U obce Rádlo je hlášený osel na vozovce, tak kdybyste se chtěli podívat, je to dobrý někdy vyměnit krávy a voly za osly.
5: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz.
2: 3, 2, 1. Už za hodinu Jindra Žampa.
1: Ale teď.
5: And now.
3: Je to tak, všechny zdravím, krásný odpoledne, poslední hočka warm-upu před náma, se mnou s Kristý, to znamená, že to musíme pořádně rozjet. Já už jsem vám tracky slíbila, takže víme, co nás čeká, pojďme to odpálit rovnou. Vy z DMC, Bees Honey, Show Me Love, tak mi ukažte trošku energie, pojďme si to společně užít.

Pepa, její Training Season. Tímhle songem máme vyřešený všechny přání na dnešní den tady na Fajnu. A vyberte si mě, vyberte si mě. To je jedna asi z největších nadávek, která teď na internetu koluje. Syndrom takzvaný pick me girl. Možná už jste to o tom slyšeli. Je to takovej ten archetyp, co všichni známe. Ta jedna slečna, která sedí třeba u stolu plného kluků a prohlašuje, že si vůbec nerozumí s ženskýma, že holky řeší jenom blbosti a že s klukama to je přece úplná pohoda. Psychologie má jasno. Děláme to prej my holky ze strachu, z nejistoty, abychom před chlapama vypadali nenáročně. To chceme, bojíme se, že budeme naopak vypadat náročně a klidně kvůli tomu hodíme pod vlak i nějakou naší kámošku. Prej. Jenomže ta odvrácená strana mince je, že dneska je zároveň docela nemožný vypadat jako tady ta pikmý holka. Protože ať už si vyberete cokoliv, klidně když řeknete třeba, že se nemalujete, tak hned vám někdo bude vyčítat, že to určitě děláte jenom kvůli klukům. Koukáte na fotbal? No jasně, chcete se zalíbit klukům. Hrajete si doma s motorkama? Zase úplně ten stejný scénář. Prostě jsme se dostali do bodu, kdy každá naše přirozená preference je vlastně podezřelá a hned vás může někdo označovat jako tady tu vyber si mě holku. Že tak moc toužíme potom, aby si nás nějaký kluk vybral, že přebíráme tyhle jejich klučičí koníčky. Přitom mít rád věci, které jsou nějak jako stereotypně nalepený na opačný pohlaví, vlastně není vůbec špatný. Holky v montarkách pod autem, co? To je vlastně docela hot. A kluci, když si dají hydratační masky na obličej, zapálej si vonou svíčku, taky na to mají právo přece. Tak co je jedna taková věc, která stereotypně je podle vás spíš pro to druhý pohlaví, ale vy jí máte rádi. Ať už si rádi hrajete s autíčkama, holky, jezdíte formule a kluci, jestli sledujete romantický komedie, co já vím. Napište mi na 724634634, co je to pro vás a pokračujeme v tanci, protože ten je pro všechny. Slater a její song Dance.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky v

0: Tiesto, Tate McRae, 10:35, další party song za náma, ideálně takhle v půl pátý odpoledne ve středu, v půlce týdne. A my probíráme koníčky, které třeba privárně jsou určený, ne určený, ale stereotypně společností se očekává, že je bude dělat jedno konkrétní pohlaví, ale my je chceme dělat nehledě na to. No a třeba René píše, ahoj, já si rád lakuju nehty, jen nějaký, a to prostředníčky a jeden malíček. Vše má svůj smysl. No zajímalo by mě, jaký je smysl tady v těch vybraných prstech. Prostředníčky asi chápu, malíček už teda ne, to by možná si zasloužilo nějaký lepší vysvětlení. Každopádně děkuju Rendovi. No a pak tady ještě pusu z Brna posílá Markétka a píše fotbal. Jdu si sednout s borcema do hospody, dám 3 piva a fandím. A pozor, dobře u toho i vypadám. Takže girls, nebojte se toho. Vidíte, tak Markét slibuje, že to je ideální zábava a nemusí to znamenat, že jste hned pick me. Vyber si mě, ne. Je to zase nějaký internetový tady blábol a můžeme si všichni dělat, co chcem. Nebojte. Takže dneska to je vaše znamení, klidně zajděte na fotbal, klidně si nalakujte nechty, udělejte prostě, co chcete. A k tomu si pusťte dobrý song, což ale zařídím já. Takže jednu věc máte z krku. Dominik Fike, White Keys, za chviličku, tady na Fajnu.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.
2: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
3: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
4: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník,
6: malíř,
5: topenář,
6: podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.

0: odměny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? V Jisku nabízíme široký sortiment bytového textilu, dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
4: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
5: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
6: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Praha Prosek. www.porsche-prosek.cz.

0: it snap.
1: Rosalyn, track, který trendoval všude na internetu, snap. To jsme právě dohráli na fajnou 4:30 odpoledne a všichni si pořád stěžují, jak jsou osamělí, poslouchají podobně smutné písničky, ale přitom ten vztah reálně nikdo nechce. Seznamky nám měly život usnadnit. Ha, ha, ha, kdo to vymyslel, to měl asi dobrý úmysl, akorát to úplně nevyšlo. Místo romantiky prej seznamky vyrobily brutální digitální frustraci, já to podepisuju. Kluci, co jsou na seznamkách, to mají prej ještě těžší, protože když rozdají třeba 100 lajků, vytěžej z toho v průměru 0,12 rande. Co to je vůbec za číselný údaj? 0,12. No, takže potom chápeme, že začnou v panice bezhlavě lajkovat úplně všechno, co se tam objeví. A my holky naproti tomu máme většinou hrozně moc schod, takže jsme totálně zahlcený a čelíme lavině zpráv, takže pak vůbec neodepisujeme. A tenhle začarovaný kruh se točí. No a podle nového českého výzkumu si dneska vztah nepřeje 7% nezadaných mužů, ale skoro 18% nezadaných žen. Mě to číslo úplně zarazilo, že 3x víc holek vědomě nechce vztah. Já se teda vlastně nedivím, že ta situace je taková, jaká je, pojďme si říct, všude se to opakuje, social media, sociální sítě prostě zničily randění, ta dnešní doba na to není úplně jednoduchá. Ale pokud tady mám někoho, kdo je taky single a úmyslně ten vztah nechce, pojďte mi napsat proč. Protože sice nám tahle studie řekla, že je 7% mužů, co ten vztah nechce a 18% žen, ale nevíme proč. Tak proč? Já se ptám vás, jaký je váš důvod, proč nechcete vztah? Napište mi na 724-634-634, jestli se toho bojíte, jestli vám na tom něco vadí, proč je lepší být single. No prostě, proč nechcete vztah? Já vám pak třeba taky řeknu svůj důvod. Teď už vám ale svoje důvody řekne Cameron Whitcomb, song Kingdom of Fear.

0: Caitlin Aragón, jejich track I Run. To byla energická nálož tady na Fajnu 16.41 a my tak trošku utíkáme od vztahu. Ano, řešíme, proč se v Česku nachází spoustu single lidí, který vlastně ten vztah ani nechtějí. A ptala jsem se vás, Zuz mi nahrála hlasovku, řekla bych vám asi tu nejzásadnější myšlenku. Zuz říkala, že za ní je super, když si ten single život umíte dobře nastavit a umíte žít, i když jste single. Že je člověk pánem svýho času, pánem svých financí a to já vlastně naprosto podepisuju. Být single totiž vůbec nemusí znamenat, že se musíte cítit osamělé. Můžete si to udělat hezký a hlavně si třeba říkat, že to je už naposled v životě, co jste single. Protože přesně, jak tady píše Petr, láska přijde v ten správný moment. Není důvod zoufat. Petr teda dodává, že se stačí občas jenom usmívat a dát šanci tam, kde si myslíte, že nic nemůže být, takže to je taková i motivace třeba. Ale do té doby, než to přijde, tak je potřeba si užít i tu single fázi života, protože každá fáze má něco do sebe. No a na závěr tady zpráva z Olomouce od Péti. Hodněkrát jsem miloval a vždycky to dopadlo špatně pro mě, takže už víckrát milovat nechci. Mám dceru a její láska mi stačí. Já si myslím, že to ještě přijde. I ta pravá láska je ještě partnerská. Já vím, že někdy máme tendence se uzavírat, že už ne, už nechcem zažít tu bolest. Ale on nám někdo ten názor třeba ještě změní. Já vám děkuju, že jste to se mnou sdíleli, přeju vám všem jenom lásku, jenom dobro, jo, budu dneska trošku sluníčkařit. A k tomu si pustíme za chviličku nějaký pozitivní song. Třeba Malcolm Todd, jeho Earrings. Dobře, to není možná úplně definice pozitivity, ale je super, tak za chvilku, tady na Fajnu.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
4: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
5: Salonky.
6: Ne, ne, čistota je pro nás úplný základ.
5: Úklid.
6: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
5: Ha, kuchař.
6: Správně.
5: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu CZ.
9: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Gaudeamus Alcotour. Studentský mejdan roku se vrací už v úterý 13. října do Holešovic. Na stage letos Rytmus, Manene, Rockstar, Steyr a Koči. Legendární drinking battle pražských univerzit slaví 16 let. Kupuj nejlevnější lupeny online, dokud jsou.
11: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Olivie Rodrigo, její přenádherný song s názvem Stupid Song. Není vůbec stupid, ale zpívá o tom, že ani jedna hloupá písnička, žádná, nedokáže vystihnout pocity, který cítí. No a to teď taky nedokážu vystihnout, protože tohle byl jeden z posledních songů, který jsme si dneska pustili.
1: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví.
0: Ale jenom se mnou, protože playlist fajnů dál pokračuje. Nicméně, jak se říká, čas běží rychle, když se člověk dobře baví. My jsme se klasicky 4 hoďky bavili naplno. Středu máme za sebou, před náma už jenom čtvrtek a pátek, takže zítra i pozítří to rozjedem zase na plný pecky. Od 1 do 5 počítejte se mnou, ministrně zábavy a party. Kristý a warm-up, budem tady zase. Teď už je tady ale Žampik, který je na vás totálně naladěný. Já jsem zvědavá, co má pro vás. Já jsem s váma třeba dneska probrala, jak je to složitý v randění, že ty vztahy vlastně vůbec nechceme, že je někdy lepší pořídit si plyšáka. Dokonce jsme si tady ukazovali virtuálně takhle v éteru fotky vašich plyšáků a že některý byli docela odvážný. Doufám, že jste to poslouchali, protože takovýhleho plyšáka rozhodně dětem domů nepořizujte. Nicméně já už opravdu dneska mizím. Slyšíme se zase zítra, jak jsem říkala, od 1 do 5. Teď už Žampik a ode mě poslední song, kterým to ale pořádně zakončíme. Macklemore, Ryan Levis a jejich thrift shop. Tak

0: Champa. Den bez dobrý hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
0: Fan ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělý mood, non-stop, stop, stop.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
2: No nekecej.
4: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
7: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
9: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Auto Jarov.
10: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
0: Na internetu je hodně věcí.
1: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
0: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
11: Pojďme se podívat na to, co se událo na planetě Zemi, a o to se postará Los Adamos.
12: McDonald's v Americe čelí žalobě kvůli tomu, jak používá umělou inteligenci při nastavování cen. Jeho systém restauracím doporučuje, kolik si za jídlo říct, a žalobci tvrdí, že to může vést k umělému udržování vyšších cen. Jinými slovy, AI by podle nich mohla pomoct zdražovat hranolky, burgery a další jídlo. McDonald's to ale odmítá. Cyklista na Přerovsku měl při jízdě mega smůlu. Když projížděl křižovatkou, narazil hlavou do sloupu, který zrovna vezl kolem projíždějící náklaďák. Skončil se zraněním v nemocnici a policisti mu navíc dali pokutu, protože podle nich před vjezdem do křižovatky neskontroloval, jestli může bezpečně projet. Dva Afgánci chtěli z Chorvatska odletět do Německa, jenže na letišti

0: týhletý ulici obloukem.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Fine Drive.
3: Fine.
2: Fine Drive.
3: Jindra Žampa. Jindra Žampa.
0: OK, 17 hodin, 4 minuty k tomu startuje středeční Fine Drive. 3 hodinky jsou před náma, středa dobrých tracků třeba. Za chvilku se zaflirtujeme přímo tady v éteru, ale do té doby Khalid nebo Alex Warren, Fever Dream právě teď na Fineu.

0: Khalid a Love Tied Up. Posloucháte fajn v 17 hodin 9 minut a lidi, mě zajímá, co na vás vlastně funguje při flirtování. Je lepší nějaký dobrý vtípeček, pozvání na drink, anebo prostě taky to přímý, hele, líbíš se mi. Výzkumy řešili, jaký flirtovací taktiky nejvíc fungují u kluků a holek a prej záleží i na tom, jestli hledáte jenom něco krátkodobýho a nebo vztah. U chlapů často prej funguje humor, společně strávený čas nebo třeba pozvání ven. U žen zase různý signály zájmu, přiblížení, oční kontakt nebo dotek. Lidi, mě teď upřímně zajímá, co na vás funguje nejvíc, jak vás někdo dostane. 724-634-634.
1: Fine Drive. Nechte chaos celýho dne za sebou a užijte si ty nejnovější.

0: Benson Boone, Beautiful Things. Things that I've got. Posloucháte Fine ve středu 7. října a já jsem se vás ptal na to, co na vás funguje při flirtování. Tady Verča, ta mi napsala, mě dostane humor, když se spolu fakt smějeme, tak jsem v háji. Škoda, že neumím být vtipnej, třeba by si byl v háji. Betty napsala, přímost, hele, líbíš se mi. Tak takhle jednoduchý to je. A Carlos, ten mi napsal, když mě chce holka zbalit, stačí ahoj a úsměv. Není potřeba vymýšlet kraviny. Tomu říkám skromnej kluk. Fajn drive. Fajn.
1: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
2: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je Autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a
3: šíříme
5: výběr. Dvojnásobíme investice.
4: Přijmete to riziko?
3: Ale je to na vás.
6: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
7: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
9: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
10: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
12: Tak nečekejte, jezděte!
13: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
14: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
13: Více na kopecký.cz.
15: Jsem horská gorila z Ugandy.
16: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
15: Jsem horská gorila z Ugandy.
16: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.

nová hudba, nečekaně upřímní hosté a internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

Lady Gaga a Abrakadabra. Posloucháte Fajn v 17 hodin 31 minut a my pojedeme dál. Před náma je neskutečný týpek Ale Farben, který je známý jako DJ a producent, ale původně se ten týpek vlastně chtěl věnovat umění. Akorát se nedostal na uměleckou školu, takže vystudoval část grafického designu a potom několik let dělal různý práce. Dokonce asi 3,5 roku pracoval jako cukrář v berlínský kavárně. Pojďme si o tohle cukráře dát track From Disco to Disco. Právě teď na Fajnu.

0: Posloucháte Fajn v 17 hodin 40 minut, tohle to byl Ížl a Moving to the Sun. Hele lidi, taky vám přijde, že když vám někdo udělá třeba obyčejný chleba se šunkou, tak to chutná líp, než když si ten chleba uděláte sami. Ono to fakt může být v hlavě. Když si jídlo připravujeme sami, tak už během toho vlastně víme, co nás čeká, takže se na to jídlo vlastně tolik netěšíme. Ale když vám ho udělá někdo jiný, je to pro mozek trochu překvapení a může si to víc užít. Takže možná právě proto vám chutná maminčin řízeček vždycky líp než ten váš. Ten muž se vždycky spálí. Hele, napište mi, co vám chutná nejvíc, když vám to uvaří někdo jiný. Co vám udělá největší radost? 724-634-634.
1: Fajn drive. Fajn.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř,
4: topenář,
3: podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
8: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
9: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
8: Navádění letadel?
9: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
8: Technik ve věži?
9: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
8: Elektrikář?
9: Jo, přesně tak.
8: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
10: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
11: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
12: No, říkala, že nic nechce.
11: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
12: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
13: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
12: Romantickou večeři.
13: Pobyt pro dva.
12: House running.
13: Jízdu v supersportu.
12: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
13: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
12: Nejlepší zážitky hledejte na
14: firma na zážitky.cz.
15: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
16: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
17: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
18: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

My Body Isn't Ready. Posloucháte Fajn při středě 7. října a já jsem se vás ptal na to, jaký jídlo vám nejvíc chutná, když vám ho udělá někdo jiný. Tady Jirka, ten mi napsal, mě chutná úplně všechno, když nemusím vařit já. Absolutně chápu, u mě je teda svátek, když já někdy vařím. Pak tady máme zprávu, určitě kuře na paprice od babičky. Ty kráso, tak to bych si extrémně dal. A do třetice tady máme, já miluju, když mi někdo udělá ráno snídani a je jedno, jestli je slaná nebo sladká. Hlavně, že se s ní nemusím dělat já. Tak po to bych se podepsal.

0: Rose a Bruno Mars nám uzavírají první hodinku Fine Drive. Před náma jsou ještě dvě hodinky, tak se máte na co těšit.
1: Are you ready for this?
2: Jsme fajn.
3: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
4: Please welcome
2: One Republic.
5: Hi, this is One Republic.
2: Prodigy.
6: Bruno Mars here, literally, I'm returning for a concert.
7: Hi, I'm Gracie DeBronx.
8: It's Olivia Rodrigo.
9: Hi, we're Blackpink.
10: Welcome to the show.
11: Jo, dáváme ti na ně lístky.
7: Fajn.
12: Vždycky, ho?
11: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
13: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
14: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
15: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
16: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
17: Kdy naposledy si vězil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
18: Hudba, kterou chceš slyšet.
19: Lidi, který chceš vidět.
18: A moderátoři, který už vidíš možná až moc.
19: Fajn Socials.
18: Instagram, TikTok, YouTube.
19: Sleduj Fajn.
18: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
19: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
0: Za Majkem je Rosnička Jindra i 7. října počáso, neskutečně počásuje. Aktuálně máme 18 stupňů, to je neskutečný. Zítra se teplota vyšplhá ke 21 stupňům, ale sprchne nám.
20: Fajn.
0: Pojďme se podívat, jak to vypadá na silnicích. Nehoda na Kajetánce v Praze v ulici Patočkova. Dva osobáky v sobě a nehoda taky v Krkonoších v Hostinném. Jsou tam dva osobáky v sobě, naštěstí bez zranění. Tak na sebe dávejte bacha, ať to nemusím pořád hlásit.
21: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. O

0: Creed Hot.
1: Pohodový středeční večer na Fajnu a lidi, absolutně nechápu, jak se to stalo, ale Timber od Pitbulla a Keši je už 13 let starý. A podle mě je to přesně takový ten typ songu, u kterého, když ho někdo pustí na party, tak všichni vědějí, co přijde. Víte, co je docela zajímavý? Keša v tom songu původně ani neměla být. Pitbull chtěl ženský vokál a nakonec jí do tracku přizval. A zrovna z tohohle vlastně vznikl jeden z jeho největších hitů a Timber se dostal až na jedničku Billboard Hot 100 a na špici vydržel neskutečný 3 týdny. Takže song, který dneska zní jako takový trošku throwback, zpátky v čase, byl tehdy fakt obrovský. Pojďme to oslavit. Všechno nejlepší ke 13 letům tohohle neskutečného vengru Pitbull, Kesha, Timber právě teď na Fajnu.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated. This heart is bleeding, but I love this feeling. Posloucháte Fajn v 18 hodin 20 minut. Lidi, přiznejte se, kdo z vás má pořád doma plyšáka? Protože podle jednoho průzkumu, na který jsem právě narazil, ho má neuvěřitelných 95% dospělých. Slyšíte dobře, 95% dospělých mají stále doma plyšáka. A není to jenom nějaká dětská věc. Spousta lidí s plyšákem normálně spí, bere si ho na dovolenou a nebo ho má prostě na posteli. A někteří za ně dokonce dávají úplný nesmysly. Třeba plyšovej medvěd od Louis Vuittona stojí kolem 40 tisíc korun a jeden medvěd Steve se prodal dokonce za desítky tisíc eur, takže plyšák může být vlastně slušná investice. Hele, napište mi, máte pořád doma plyšáka a vzali byste si ho třeba s sebou i na dovolenou a kolik jste nejvíc utratili za plyšáka? Napište mi to na 724-634-634. Fajn Drive.
1: Fajn. Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
2: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
4: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
5: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
4: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
5: A můžete využít i výhodné financování.
4: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
6: 每一件漂亮的T恤条纹多多 品质保证 只需要您的几条个人信息和银行卡号
7: Nekupujte drahý značky ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
8: Fantazimánia přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení z cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimánia v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnou.
9: Viděl jsi to?
10: A co, jako?
9: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
10: No má bejt.
9: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutý kontejner.
10: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky k recyklaci?
9: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
10: Radši dopíjat jít do petkový třídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
11: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
12: Tohle nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén.
13: Fajn hraje nejvíc skvělý hudby
12: a drží vibe přesně tam, kde má být.
13: Fresh songy, hot klasiky,
12: fajn nálada.
13: Fajn.
12: Vždycky hot,
13: vždycky fresh.
12: Vždycky fresh, vždycky fresh.
14: Fajn. My name is Somber.
15: What up, it's Kehlani.
16: Hey, it's Taylor Swift.
17: Back to the hit.

0: Golden Summer, posloucháte fajn, při středě 7. října a já jsem se vás ptal na to, ať se upřímně přiznáte k tomu, jestli máte stále doma plyšáka, protože podle nejnovějšího výzkumu 95% dospělých toho plyšáka stále má. Každý asi považuje za plyšáka něco jiného. Každopádně Dominik mi napsal, ahoj, ano, mám plyšáka žraloka z IKEA, mazlím se s ním, pomáhá mi usnout. To je hezký domíno. Je hezký, když se někdo s někým může pomazlit. Pak tady máme od Elišky napsaný, mám styče a byl se mnou i v Chorvatsku. Masakr. Jedeme dál, před náma Zara Larsson a Lush Life právě teď na Fajnu.
1: Fajn Drive.
2: Hudba, kterou miluju. Přesně

0: a Red Eyes. Stále ladíte fajn v 18 hodin 43 minut a já si myslím, že my všichni určitě známe holku, která musí všem dokazovat, že je prostě jiná než ostatní holky. Třeba říká, já se vůbec nemaluju, holky tak ty vůbec nemusím, radši jsem s klukama a koukám na fotbal, kámo. A přesně tomuhle se říká pick me girl. A pozor, není problém v tom, že holka fakt miluje fotbal nebo se nelíčí, spíš jde o to, že se kvůli pozornosti od kluků začne povyšovat nad ostatní holky. Hele, tady je otázka jak na pány, tak na ženy. Máte radši, když je holka namalovaná, nebo preferujete holky bez make-upu? A holky, vy se k tomu taky klidně vyjádřete. 724-634-634.
1: Fajn Drive. Fajn. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 4KK v Lochovicích u Berouna za 5 milionů 400 tisíc korun. Byt 1+1 v Novém Bydžově na Královéhradecku za 1 995 tisíc. Rodinný dům v Černavě na Karlovarsku za 2 999 tisíc. Garáže v Berouně za 939 tisíc. A pole v Kuřimi u Brna za 1 460 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na
5: Firma na zážitky.cz.
7: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
8: Sakra.
9: Moje záda.
10: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, v Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
11: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
12: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
13: Here we go.
14: Here we go. Here we go. Go.

posloucháte Fajn, máme 10 minut do 19. hodiny a já jsem se vás ptal na to, jestli preferujete holky s make-upem nebo bez make-upu. Tady Marťas, ten mi napsal, za mě spíš bez make-upu, líbí se mi, když je holka přirozená. Chápu, radši to nebudu víc komentovat. David napsal, mě to úplně jedno, spíš mě zajímá, jestli se ta holka sama cítí dobře. Zajímavý názor. A Kuba napsal, nalíčený holky jsou samozřejmě hezký, ale ničeho se nemá přehánět. Pod to bych se podepsal.

0: a Cheerleader.
1: To je track, který nám zakončuje druhou hodinku Fine Drive. Před náma je naše dnešní poslední společná hodinka. No a dáme si klasicky 10-minutovku podle vás. Pojďte mi diktovat tracky na 724 634 634.

0: TikToku. Máme na fajn. Máme na fajn. Vždycky hot,
1: vždycky fresh.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně. Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
5: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
0: Fine Drive. Fine Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa. Pull my trigger, let me blow
6: your mind. OK, 19 hodin, 1 minuta k tomu, startuje 3. hodinka Fine Driveu a teď se pojďte stát hudebními producenty Fineu, protože před náma je 10minutovka podle vás. Číslo je 724-634-634, můžete mi psát jak na iMessage, tak zprávy nebo na WhatsApp. Odpočet je na 30 sekund a startuje právě teď.
0: 10 minutes for you. 10 minut, tvých songů. Máš 30 sekund. Pošli název tvý oblíbený songy. Pošli název tvýho oblíbenýho tracku. A rozhodni, jak bude Fine Playlist v následujících 10 minutách hrát. 10 minutes for you.
6: Tik-tak, tik-tak, tik-tak. 724...

0: zeptám, co bude dvojka? Jako dvojku máme Stein 27 a nejde ti odolat. OK, co dáme do třetice? Tate McRae. Tak jo, stihli jste to před limitem. Dopisujte i další tracky, třeba se dostanou do velkého finále.
1: Čau, já jsem Kellen a posloucháš můj novej single.

Tate McRae, Sports Car. To je track, o který jste si psali v 10 minutovce na Fajnu. Před náma je třetí track v pořadí, Stein 27, nejde ti odolat, a hned potom nás čeká velký finále. I dneska tady mám tři tracky z těch, o který jste si psali. Všechno to do té 10 minutovky nenarvu, proto potřebuju někoho, kdo se právě teď dovolá na 724 634 634 a rozhodne o tom, jak tu dnešní 10 minutovku zakončíme. Linka je volná, tak volejte. 10 minutes for you.

0: Ladíte fajn v 19 hodin 11 minut. Nejde ti odolat. Před náma je velký finále 10 minutes for you. Dneska se nejrychleji dovolala Sára. Čau, Sáro.
1: Ahoj.
0: Řekni mi, jaký máš dneska den.
1: No dneska je docela super, byla jsem v práci a teď už jdu domů, takže dneska už super.
0: Takže pohodinda.
1: Jo, doufám, že vy taky.
0: Jo, je to dobrý. Hele, mám tady pro tebe 3 tracky, jsi na to ready?
1: Ano, ano.
0: Tak jo, tohle to je jednička. Adela, 8 in LA, varianta číslo 1. Pojďme si dát dvojku. Sofian Mečmeč a Hvězdy. Máme tady ještě třetí variantu a to je tohleta věc. Marshmallow a Happier. Sáro, je to ve tvých rukou.
1: Tak já bych dala jedničku, protože no. Je to taková novější písnička a je skoro všude slyšet, tak bych dala jedničku.
0: Okej, okej. A je někdo, komu bys to chtěla věnovat?
1: Mojí ségře, která je tady se mnou teď.
0: Tak jo, tak posíláme a přeju vám krásný večer, holky.
1: Děkujeme, vám
0: ahoj.
1: Taky. Ahoj. 10 minutes for you.

0: tohleto je neskutečný track od Imagine Dragons, Bad Liar. Tohle je fajn, 19 hodin 20 minut, to je aktuální čas a pojďme si takhle při středě tady trošku zatrapnit. Já už se tady trapním dobrý 2 hoďky 20, teď je řada na vás. Před náma je Cringe Minute aka Minuta trapnosti. Pojďte mi napsat něco trapného, co se vám v poslední době stalo, nebo klidně vytáhněte nějaký starší příběh, můžete napráskat svýho kámoše, tátu, mamku, je to úplně jedno, hlavně ať je tady trapno. Číslo je 724-634-634, tam je prostor na vaše trapný příběh. Fajn Drive.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr.
1: A rozšíříme výběr.
4: Dvojnásobíme investice.
3: Přijmete to riziko?
1: Ale je to na vás.
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
8: Gaudeamus Alcotour. Studentskej mejdan roku se vrací už v úterý 13. října do Holešovic. Na stage letos Rytmus, Manene, Rockstar, Steyr a Koči. Legendární drinking battle pražských univerzit slaví 16 let. Kupuj nejlevnější lupeny online, dokud jsou.
9: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

posloucháte Fajn v 19 hodin 29 minut. Před náma je naše oblíbená minutka. Cringe minute. Dneska se o svoje trapno podělil Filip. Ten mi napsal: jednou jsem ve škole přišel pozdě do hodiny. Myslel jsem si, že všichni sedí a učitel už začal vyučovat. Otevřel jsem dveře, rychle jsem vešel dovnitř a řekl: promiňte, že jdu pozdě. Pak jsem zjistil, že jsem vešel do úplně jiný třídy. Všichni se začali smát a já jsem se rychle omluvil a odešel. Hele, kdo na škole nikdy nevešel do špatný třídy, jako by nebyl.

0: OG track Florida, A Good Feeling. Hodin 37 minut, to je aktuální čas, posloucháte Fajn a Lidi. Jestli si teď ujíždíte na Love Islandu nebo na Zrácích, tak si dejte posedlí na našem YouTube Fajnu. My si tam zveme přímo účastníky těchto reality shows a ptáme se jich na věci, které se do televize třeba vůbec nedostanou. Zákulisí, jaký tam reálně byly vztahy, jejich pohled na ostatní a co se dělo po jejich vypadnutí. Takže pokud vás zajímá, co se děje mimo kamery, tak mrkněte na posedlí, najdete ho na YouTube Fajnu. Let's go! Fajn Drive.
1: Fajn. Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
6: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
7: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
6: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

kdyby vám to doteď nedošlo, tak já se s váma loučím, valím kufry a jdu domů. 3 hodinky jsou za náma, bylo to absolutně boží. Jak jsem slíbil, tak jsem plnil. Středa dobrých tracků třeba. Já se s váma loučím, ale s Fajnem rozhodně zůstaňte, protože po mně Next Generation a dneska mě tady za Majkem vystřídá nováček v Next Generation, Anita Cognita. Je absolutně boží. Dejte si s ní necelou hodinku tady na Fajnu a za mě už jenom ty dvě slova. Papa Lala! Fajn Drive. Fajn Drive.

0: Čau, já jsem Anita a ty právě posloucháš Fajn Radio Next Generation a následující půl hodinu vám pustím své oblíbené songy a možná uslyšíte něco i z mého upcoming EPčka The Season of the Siren. Prvně si pustíme moji oblíbenou písničku Decode od Paramore, protože proč ne, miluji a inspiruje mě. A jsem taky trošku emo. Let's go.
1: Next Generation.

0: generation. Tak jo, tohle byla Decode od Paramore, moje oblíbená písnička, kterou jsem měla ráda v dětství a myslím si, že vy všichni taky. A takže nás ještě čekají dvě další skladby, které se jmenují Do I Wanna Know od Arctic Monkeys a Someday by The Strokes.
1: Fine.
0: Next Generation.

0: Next Generation.
1: Ahoj, ahoj, já jsem Anita a čeká nás další tuna skvělých songů. Mám tady například Aliu, More Than A Woman, SZA, Broken Glass a moje skladba, která se jmenuje Parallel Line. Tak máš na co se těšit. Hey! Next Generation.

0: generation.
1: Number one hit music station.
0: Tak dámy a pánové, za chviličku uslyšíte poprvé. Takže je to premiéra. Moji skladbu, která se jmenuje Parallel Line, ještě není venku, je to demíčko, je to velice raw, je to nechutný, je to sprostý. Ne, já už si zrandu, ale je to pro mě velice emocionální, protože jsem si prošla asi svou nějakou takovou zvláštní romantickou situaci, ale myslím si, že to my všichni známe. Psala jsem to v takovém rozpoložení, že jsem vlastně ležela na křesle s producentem, který se jmenuje Anton, a teď jsme na sebe takhle koukali a co ty a já, nevím, život, láska smrdí, láska mi vadí, takže asi o tom něco napíšu. Takže jsem napsala tuhle skladbu, má to spíš asi rockovo-popovější vibe a doufám, že se vám bude líbit. Tak let's go.
1: Number one hit music station.
0: Next generation.

Yeah. Hello you guys. Tohle je Fajn Radio a Mixed Generation. Právě dohrála Parallel Lines. Můžete se těšit, za 2 týdny bude venku, takže we can shake ass together you guys. A čekají nás ještě 2 poslední písničky, aby jsme celý tenhle playlist vlastně uzavřeli. Čeká nás tedy Frank Ocean, Pink and White a Beyoncé Morning Dew.

0: generation.
1: Number one hit music station.

Dola Billy, Frank Ocean, Beyoncé, Morning Dew, Donkey, Donkey, Donk. Nejsou to skvělý songy, já je prostě miluji, vždycky mě to dostane do nálady. Ale už jsme tedy u konce a já jsem vám jenom chtěla ze srdce poděkovat, že jste vůbec poslouchali. Ještě pro vás mám nějaký novinky, takže mě určitě sledujte buď na Instagramu, anebo na Facebooku, tam jsou všechny novinky o mně a o nových songích, a nebo o filmech, ve kterých zrovna padám, protože nejenom, že zpívám a tančím, ale jsem dokonce i kaskuška, jsem baby kaskoš. Teďka momentálně jsem dělala projekt, který se jmenuje Ride or Die, je to na Amazonu Prime a můžete mě tam vidět, jak tam skáču z vlaku, z auta, a bylo to celkem bolestivý, ale největší sranda mýho života. Tak jo, tak já vám tady ještě, dámy a pánové, pustím svoji další demo verzi svýho skvělýho songu, který se jmenuje All on Me. Já vám přeju krásný zbytek dne a tohle byla Anita. Nazdar. We are number one. Next generation. Number one.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
2: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
3: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
4: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
1: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
0: Více na světrovnátek.cz.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
3: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.

0: večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady. Sakra! Moje záda.
1: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
2: All the hits. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě.
0: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
5: Check-in?
6: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
5: Recepční.
6: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
5: Bezpečnostní kontrola.
6: Přesně.
5: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
1: Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul.
0: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
7: My name is Somber.
8: What up, it's Kehlani.
9: Hey, it's Taylor Swift.
10: Back to the hits.
11: Right, babe.

0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
0: Informační služby?
1: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
0: Kavárna?
1: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
0: Salonek?
1: Správně, uhodlo si.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.

0: Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hit.

0: energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělý mood, non-stop, stop, stop.
0: Fajn.
2: Vždycky hot,
0: vždycky fresh.
3: Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
4: Salonky.
5: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
4: Úklid.
5: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
4: Ha, kuchař.
5: Správně.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
0: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
1: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn. Fajn.

0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
0: Navádění letadel?
1: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
0: Technik ve věži?
1: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
0: Elektrikář?
1: Jo, přesně tak.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
2: Fajn, vždycky hot, vždycky.

0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
0: Check-in?
1: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
0: Recepční.
1: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
0: Bezpečnostní kontrola.
1: Přesně.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.

0: pilíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.

0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
0: Informační služby?
1: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
0: Kavárna?
1: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
0: Salonek?
1: Správně, uhodlo si.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na prácinaletišti.cz.